0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Natočeno podle skutečné události.
2: Tyjo, Indra, dovčas rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
3: Nazdar, sousede. Jo, co jsem u Elflinu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
4: Nikdy, anebo navždy.
3: No, tak vidíš.
1: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.

0: do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu Batoh a klávesnici Smíšína.
2: Tisknu levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hit Radio FM Plus.
7: Zlepši si náladu.

Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Auto Wolf, autorizovaný partner Volvo. Autowolf.cz.

Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmu.

0: stojí vás domácnost i záliby spoustu energie, neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ, čistá energie zítřka.
1: Přijdete a chcete podporu. Další řidič s minimálkou a diety v obálce.
2: Máte snad něco lepšího?
1: Řidič kamionu? Jasně, že mám.
2: Jo.
1: Elfline. To je jiný přístup. Vše na pásce legálně, nemocenská normálně.
2: Takže hypotéka z sci-fi není. To ovšem situaci úplně mění.
1: Dovolenou tam netrestaj a klidně vás hned zaměstnaj.
2: To beru. Měj vše legálně. Nebuď placený jen v dietách. Jezdi pro Elfline.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Poslanci se dnes vrátí ke sporné novele rozpočtových zákonů. Prezident Petr Pavel ji vetoval kvůli obavám z dalšího zadlužování a oslabení kontroly veřejných financí. Opozice má podobné výhrady a varuje před rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti. Vládní koalice má ale dostatek hlasů a chce prezidentské veto přehlasovat. Trumpova vláda plánuje zrušit turistická a obchodní víza až 200 tisícům cizinců. Týkat se to má lidí, kteří do Spojených států přijeli na krátkodobé vízum a následně požádali o azyl. Pokud se plán uskuteční, půjde o největší hromadné rušení víz v historii USA. Očekává se ale, že krok americké vlády vyvolá také soudní spory. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala proti čtyřletému zákazu činnosti. Trest dostala za neodevzdání vzorku při dopingové kontrole. Česká tenistka se nyní obrátila na mezinárodní sportovní arbitráž CAS. Pokud s odvoláním neuspěje, její zákaz bude platit až do června roku 2030. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Městskou hromadnou dopravu v Plzni čekají změny, které potěší cestující. Autobusové linky 33 a 40 budou od září nově zajíždět až k hlavnímu vlakovému nádraží. Půjde o vybrané spoje, které si prodlouží trasu mezi 5 a 8 hodinou raní, kdy budou jezdit až do zastávek Pařížská a hlavní nádraží. A pojďme se podívat taky na dnešní předpověď počasí. Na západě Čech by mělo být většinou jasno nebo polojasno. Odpoledne na teplo ploměrech naměříme mezi 22 a 26 stupni.
5: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
6: Dvě minuty po šesté startuje úterní snídaně. Krásné ráno s vámi Michal a David. Čau, Dave.
7: Ahoj.
6: Doufám, že není slyšet má indispozice.
7: No jsi takový nějaký zahuhněnej. No,
6: mám trošku rýbu.
7: Sakra.
6: Trošku rýbu. Změna
7: a je to tady.
6: Přesně, já jsem si říkal, že srpen teprve, pane bože, tak možná i vy taháte, jo? Tak jsme v tom spolu a jsme v tom spolu i v to úterní ráno, za to jsme moc rádi. Imagine Dragons, Enemy, tím startujeme, tak hezké ránko.
1: Hit Radio FM Plus.

0: pustila. 6 hodin 9 minut, tohle Hit Radio, krásné ránko a přesně za týden se budete vy, my rodiče v tuhle dobu vlastně už psychicky připravovat na to, co nám řeknou naše děti na to, až je budeme tahat z postele. Začne totiž další školní rok.
1: Já jsem se úplně otřás, jak jste tady před chvílí řekl, že začíná školní rok.
0: No a někdo jde třeba taky do školy úplně poprvé, my máme taky doma jednu takovou prvňačku a řeknu vám, je to velký nálet na papírnictví, asi víte, o čem mluvím. Seznam toho všeho, co je potřeba, to je, mně to přijde jak nákupní lístek pro NASA, kdyby si jel na nějakou vesmírnou expedici, jo.
1: Hele, dobrou zprávu je, že dneska letos to údajně bude stejně drahé jako loni. Horší zprávu je, že už loni to bylo drahé.
0: Dobře, tak to jsou pomůcky, to je jedna věc, to je to jako méně příjemný, ale co kornout?
1: No jasně, ten musí být.
0: Počkej, ty jsi měl kornout?
1: No jasně.
0: Ježiš, mě teď moje včera posílala fotku, jak dcera drží v ruce obří kornout a já si říkám, tak tohle mi neudělali, že ne? Já totiž kornout v první třídě neměl, což je 30 let zpátky a od té doby vždycky, když vidím takhle nějaký prvňáky s kornoutem, tak mám chuť zastavit u té školy a ten kornout vzít a nechat si ho sám pro sebe, protože já ho neměl a doteď je tam nějaká ta zášť, že teda kornout nebyl, takže ty si kornout měl.
1: No jasně.
0: Ty brďo. No tak dobře, no. Tak já se opak od ní půjčím, budu si s ním hrát doma, no. Takže... Co z toho vychází? Dítě má výbavu za 5000, prvňáček, ale 3. září stejně přijde domů bez přezůvek a se zimpenálem. To je úplně jasný. Tak už za týden, dámy a pánové, teď Sam Feld a Jonas Blue na Hit Radio. Hezké ráno.

0: blame on me.
1: To je hlas tohleto.
0: Don't put your blame on me.
1: Rick and Bone Man, Human, Hit Radio, 7:45. Dobré ránko. Já se vám musím něčemu přiznat, já včera večer ležím u internetu a naprosto jsem nemohl uvěřit jedné věci a myslím si, že vy, kdo posloucháte, tomu taky věřit nebudete. Včera bylo 24. srpna a schválně, kdybych se vás zeptal, jak dlouho si myslíte, že je to od doby, co Pluto přestalo být planetou naší sluneční soustavy.
2: Tak pocitově maximálně 10 let za mě.
1: Pocitově 10 let, my jsme se tady o tom tak lehce bavili, Davidovi jsem dával typovat a 10 let to není, což jsem si myslel taky. Teďka velký odhalení, překvapení. 20 let, čověče.
2: 20 let od doby, kdy Pluto je trpasličí planetou.
1: Ano, ano, 20 let a tak na to tak koukám a říkám si nejenom, že jsem to včera prokaučoval, protože to je včerejší téma, ale přišlo mi to tak extrémně zajímavý, že jsem s tím musel teda přijít dneska, takže 20 let, ano, víme, že jste taky šokovaný. Myslel jsem si, že to je tak 10.
2: Dneska je to výročí 20 let a jeden den.
1: Dobře, 20 let a jeden den. A dneska to je taky plus jeden den, co, nebo minus jeden den. Včera to byly 4 měsíce do Vánoc. A víte, co to znamená? Že už brzo budou první stromečky v obchodech, taky hnedka potom přijdou burčáky, volby, svatomartinský víno, 17. listopad, Mikuláš, stres, Vánoce a pak vlastně už jenom si popřejeme šťastný nový rok 2027.
2: Jo, a konečně budeme zase řešit, že je drahý máslo.
1: A máslo docela levný teďka, ne? Co jsem tak
2: teďka jo, ale uvidíme před Vánocema zase.
1: A to jsou taky směry, já si pamatuju, za kolik bylo? Za 80 korun máslo nebo
2: jednu
1: tak
2: dobu, jo, a jednu dobu kolem 25, no.
1: A tak to je zadarmo, nakoupíme do Foroty, ať máme Blink-182, I Miss You za malou chvíli, taky aktuální doprava, ať víte, jak to v úterý ráno jede. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Já nový plot mám.
5: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Konečně po týdnu doma. Zase jsem chrápal po parkovištích.
7: Hele, tamhle parkuje kamion ta holka od Elflinea.
6: No, to chceš. Stejně to za ní určitě plachtujou chlapy.
8: Tak k téhle práci chlapy fakt nepotřebuju. Peněz si vydělám dost a spím denně ve svý posteli.
7: Jo, to jsou ty Elflineáci, furt děsně happy.
8: Přestaňte fňukat a pojďte jezdit k nám. Do Elflineu. Mrkněte na elfline.cz nebo na náš Facebook.
9: Elfline Transport. Váš spolehlivý dopravce i zaměstnanec.
10: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
14: Co to zas popájsku je za pikle?
15: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
16: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na dek.cz.
17: M+H. Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
18: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auťák u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
19: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
20: MHCZ.
18: Už 30 let.
21: Hit Radio, Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Provoz u nás v regionu je teď ráno klidný, připomenu tak jen omezení, na které můžete narazit. Pozor si dávejte v centru Plzně, kde se pracuje v Reslově ulici. Je dočasně neprůjezdná.
1: Aby vaše auto neskončilo u nás, vám přeje Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křivicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, republice ocel.
2: Hit Radio FM+.

0: Zara Larsson, Hit Radio, 6 hodin 30 minut a je tu Davidův ranní update.
1: Ranní update.
0: Plánované koncerty Kanye Westa v Rusku jsou v ohrožení. Petrohradská Gazprom Arena oznámila, že s pořadateli nepodepsala smlouvu a říjnové koncerty se tam proto nemohou konat. Pořadatelská agentura ale tvrdí, že akce zrušené nejsou a situaci dál řeší. Houpaři mají před koncem prázdnin alespoň malou naději. Minulý týden sice zapršelo na výraznější růst hub, to ale zatím nestačí. Pokud přijdou další srážky, za týden až 10 dní by se mohly objevit třeba žampiony nebo bedly. Počet aut na českých silnicích se přiblížil 7 milionům, zároveň dál stárnou. Průměrné auto má téměř 17 let. Česko tak má druhý nejstarší vozový park v Evropě, hned po Řecku.
2: 7 milionů aut, jo. Já mám tady osobně vždycky pocit, že tak 6 milionů aut se mnou stojí v pátek na dálnici na výjezdu z Prahy.
0: A ten zbylej milion někde se snaží zaparkovat tam, kde ty se snažíš zaparkovat.
2: Přesně. No ale přijde 17 let průměrný věk auta, jo. Takže ještě rok. A ty auta můžu řídit sami. Ty brďo, masakr. No tak pojďme na další muziku, zdravíme do těch vašich plechových miláčků, vy kdo nás ladíte na cestách, Jerry Halliwell, It's Rain Man, tak Jelen, ještě jednu noc. My jsme Michal, David a úterní snídaní šampionu na Hit Radio, tak hezké ránko.

0: SMčka Jelenu, ještě jednu noc na Hit Rádiu 8 minut po půl sedmé, krásné ránečko. Představte si, že se s někým rozvedete, protože je bez peněz, bez práce a on za týden vyhraje 5 miliard korun. Tohle je příběh z New Yorku, to se opravdu stalo a já si myslím, že to je největší noční můra všech zlatokopek.
1: 5 miliard korun jen chvíli po rozvodu.
0: 5 miliard korun a jeho ex z toho neuvidí ani korunu a já si představuju, jak ten borec bude slavit. A asi jsme to zažili někdy každý z nás, že jsme trošku ovíněný třeba ve 2, ve 3 ráno napsali svýmu bývalýmu. No, takový ta miláčku, ten to mrzí a já si myslím, že asi jako tuším, co jí napíše, jo. Napíše jí nějakou děkovnou zprávu. Emotikon kytičky ještě tam přidá. Takže i to se děje, tak my vám radši slíbíme další hity, ať nemusíte ladit jinam. Rozvod, dámy a pánové, tady ve vysílání nebude. Co tohle? September? Může bejt. Dermot Kennedy, Kiss Me a taky přidáme aktuální dopravu, ať víte, jak to v úterý ráno frčí.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Ve čtvrtek bude mým hostem Ivana Záškodová, ředitelka obchodu a marketingu porcelánky G. Benedikt. Jak poznáme, že je porcelán opravdu kvalitní? V čem je ten náš karlovarský tak výjimečný? A proč je i v dnešní době ručně a ne strojově malovaný? To všechno a mnohem víc uslyšíte v rozhovoru.
2: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM+.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
3: Hele, nezaseko ses?
4: Ne.
5: Prázdniny to balí, ale léto ještě zdaleka ne. Nechte přípravy na pondělí. Je tady

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Silničáři nově pracují v Mariánských Lázních. Opravuje se vozovka v ulicích Máchova a Anglická. No a pozor taky v Klatovech, kde je částečně neprůjezdná Domažlická ulice.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitrádiu.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Dermot Kennedy, Kiss Me, Hit Radio 650. A prej rostou a dost. Češi opět vyrazili do lesů z košíky a hlavně taky nulovým půdem sebe záchovy. Houbaření, to je vlastně takovej náš národní sport. Jenom teda mykologové teďka z toho nejsou úplně nadšený, protože začíná se stávat, že v košících končí i jedovatý druhy, které jsou podobný těm druhům jedlým. A když se bavíme o tom houbaření, tak hlavně asi zásadní otázka, chodíte na houby? Co ty, chodíš na houby?
1: Já teda moc ne. Nemám na to trpělivost asi.
0: Nekecej. Tak to se mě na tom líbilo, mě na tom bavilo to, že jdeš po tom lese, staneš teda dobře v ty 3-4 ráno, aby ti to náhodou nikdo nevyfouk. Mě to takhle připomíná dětství asi 30 let zpátky, co jsme chodili se strejdou, on měl takový oblíbený místo, kde byly píchavky, čověče, jo. To bylo to strašně daleko, ale pak jsem miloval ty říkavky.

0: řízečky z těch píchavek, měl jsi to někdy?
1: Píchavky jsem myslel, že se ani nejedí, teda poprvé, to jsem překvapil.
0: Ale jakoby jsem tady žiju, takže to dopadlo, jo. A mě by zajímalo, jestli jste někdy třeba sebrali nějakou houbu, u které jste si nebyli jistý, že se dá jíst. Tak jestli nás teďka slyšíte, tak pravděpodobně se jíst dalo, jo. Tak pozor na to, co sbíráte, protože všechny houby jsou jedlí, některý... Bohužel jenom jednou.
1: Jenom jednou. Já tady mám ještě jedno zajímavé číslo. V roce 2025 Češi nazbírali přes 20 000 tun hub, tedy více než 20 milionů kilogramů. To znamená, že na každého Čecha připadá zhruba 1,9 kilo nazbíraných hub.
0: To je zásadní otázka, jo, která rozděluje národ na dvě poloviny. Co smaženice? Ano nebo ne? Co
1: ty? Asi jo.
0: Asi jo. Já vím, že někomu to nechutná, protože to hrozně klouže a mě právě baví, jak to je takový, no, dal bych smaženici, no. Tak jestli máte někdo nějaký nazbíraný houby, prosím vás, jenom ty jedlí, abyste nás nepopravili, adresa, tu najdete na internetu. Shakira Zoo.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Stavebniny DEF přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Kontakt nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Kontakt dostanete profesionální míchadlo DEX zdarma. Mega akce ve stavebninách DEF platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo DEX zdarma. Více na DEX.cz.
3: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
4: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
6: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Příprava dálnice D35 přes Český raj se vrací prakticky na začátek. Silničáři musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí, což zabere nejméně 2,5 roku. Původně měla stavba začít v roce 2029, nyní se počítá nejdříve s rokem 2033. Podle šéfa ředitelství Radka Mátla je ale i tento termín příliš optimistický. Německý průmysl má obavy z možného nedostatku plynu během nadcházející zimy. Tamní zásobníky jsou naplněné jen ze zhruba poloviny, loni touto dobou to bylo kolem 86%. Podle strojírenských firem by nedostatek plynu nebo prudký růst jeho ceny znamenal pro odvětví velké problémy. Německá vláda ale zatím nedostatek plynu v zimě neočekává. Česká fotbalová reprezentace má nového asistenta trenéra Pabla Ama. 48-letý Španěl bude pomáhat hlavnímu kouči Santimu Deniovi především s rozhodováním a chce mu dodat potřebný klid. Amo uvedl, že nabídku přijal, protože cítil, že ho práce u českého národního týmu může naplňovat. Pochvaloval si také úroveň české fotbalové ligy. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Karlovarský kraj chce zachránit Rašelinový pavilon. Býval součástí Císařských lázní. Historická budova několik let chátrá zejména kvůli vzlínání podzemní vody. Bude proto potřebovat investice v řádech desítek milionů korun. Podle vedení kraje je nutné najít vhodné využití, aby objekt jen nespotřebovával peníze. A teď ještě počasí. Na úterý předpověď pro celý západ Čech slibuje jasnou nebo polojasnou oblohu. Ráno se ojediněle hlavně v nižších polohách objeví mlhy. Teploty se budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni.
8: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavěli s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
9: A my pokračujeme, startuje další hodina. S vámi Michal a David, hezké ráno.
6: Dobré ráno.
9: A taky další muzika. Black Eyed Peas, I Got a Feeling na start 7. Tak pojďme na to.
10: Hit Radio FM Plus.

0: Tohle je Hit Radio, Damiano David, 7 hodin 9 minut. Krásné ráno. Nemusíte sledovat Focus, aby vám neuteklo, že kanonýr Manchesteru Erling Haaland shodil svoji vikingskou hřívu. Pokud nevíte, je to ten, co měl dlouhý blondětej culík a nechal se ostříhat nakrátko. Přítelkyně se mu vysmála, konkrétně ale Zlatan Ibrahimovič mu prý napsal: zablokuj si mě a smaž moje číslo, moje manželka říká, že jsi se úplně zbláznil, s Bohem. To mi připomíná mažu tě, bejku.
1: Ne, mně přijde, že jsem jeden z mála, který mu přijde, že to je změna k lepšímu. Jako předtím vypadá jako blázen a teď vypadá jako normální blondětý kluk.
0: Tak ono, jak to mají chlapy, když schodí dlouhý vlasy nebo když se oholí, no tak zjistí, že nepotřebují litr šamponu na jednou umytí a hlavně, že vypadají třeba okolik, o 5, o 10, o 15 let mladší. Jo?
1: No hlavně líp vypadají. Mně přijde, že chlapy s dlouhýma vlasama, není to úplně ono.
0: Tak, ty jsi někdy udělal jako tuhle změnu nečekanou?
1: Hele, jednou jsem šel ke kadeřnici a říkám, že bych si chtěl nechat udělat takový jako ostrůvek nahoře na hlavě, to se dřív dělávalo. A ona řekla, tak třeba takhle a ukázala šířku toho pruhu třeba 5 cm jenom. A já že jsem byl nervózní.
0: To je míň.
1: Mně tyhle ty míry úplně nejdou. Tak jsem byl nervózní a říkám, jo, tak třeba takhle, ona mi to vyholila. No. A úplně si pamatuju, vypadal jsem fakt jak nějaký pankáč z Vyše. Přišel jsem do školy a tehdy moje spolužečky úplně se na mě koukaly jak na blázna a říkali, pane bože, co to máš na hlavě? Samozřejmě to nešlo vzít zpátky, no.
0: To je geniální. No já se takhle a není tak dlouho oholil vousy, úplně na hladko. Doma teda nic říkat nemusel, on stačil ten výraz, jo. Ale kolegové tady v rádiu mi to dali teda pořádně sežrat, no už jsem to neudělal od té doby.
1: Jak to dokáže člověka hrozně změnit?
0: Změnit nemůžu, prostě ono pak najednou, když se oholí ten chlap, tak zjistí, že třeba tam máš ještě jednu bradu, jo, po těma úsama, takže ne. No a co vy, jakou nejhorší vlasovou nebo vousovou proměnu bez varování předved váš partner a jak jste na to zareagovali? Tak to nás zajímá, protože určitě budete plnit takových příběhů. Pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to sem pingněte klasicky SMS-kou. Teď další muzika, George Ezra na Hit Radio. Hezké ráno.

0: DJ Seš a Rock My Body 717. Dáváte si Hit Radio a za to moc díky, hezké ráno. Fotbalista Erling Haaland shodil svoji ikonickou hřívu, jeho partnerka se mu vysmála a Zlatan Ibrahimovič ho zavrhl. O tom jsme se tady bavili. No a ptali jsme se vás, jakou nejhorší vlasovou nebo vousovou proměnu předvedl váš partner a jak jste zareagovali. Dorazilo několik hlasovek. Pojďme na tu od Ilony.
1: Ahoj moje milé rádio. Kdysi dávno můj syn z krásných dlouhých vlasů se nechal ostříhat na Ježka, tak to jsem s ním pak měsíc nemluvila.
0: No?
2: Nemenuje se váš syn Erling.
0: Erling Haaland. Tak tady máme hlasovku od Ivči.
3: Takže asi tak. Mějte se krásně.
0: Jo, to byl konec. Konec.
3: Krásné dobré ráno, rádio. Tak můj partner má vždycky takovýto centimetrový, dvoucentimetrový strniště a tomu strašně sluší. Opravdu vypadá fakt pěkně. Takový jako hezký, sexy je to. Mně se to hrozně líbí. Jeho matce ne, ale to já jako víte co. Jednou se mi oholil. Jo, ale oholil to fakt do hladka. Úplně jako, že to vzal žiletkou. No můžu vám říct, že přesně, můj výraz byl jako, no pane bože, co jsi to proved? Jako holky, naše dcery z toho byly taky celkem pav, protože říkali, my máme nějakýho jinýho tatínka. Já říkám, no tatínek se oholil. A holky, no ale to vypadá jako ošklivě. Takže víckrát už to neudělal, díky bohu, takže asi tak. Mějte se krásně.
0: No, nejhorší je, že opravdu ty děti pak z toho můžou být na větvi, protože pak si třeba myslí, že to je opravdu jako nějaký jiný člověk. Ale tak pokud se vám to třeba stalo a máte někoho doma, jako je fotbalista Manchesteru Erling Haaland, tak zase jako ty vousy a vlasy rostou docela rychle, nebo alespoň jak to máme my dva, tak tobě rostou hrozně rychle vlasy, Davide.
2: Mě no, taky. Hrozně rychle v uvozovkách. Já jsem si schválně vyhledal, že vlasy rostou v průměru 0,4 mm za den, aha, což nám takhle na první dobrou nic neřekne. Tak jsem si říkal, že jsme zvyklí z auta přepočítávat na kilometry v hodině, tak věřte, že vlasy rostou v průměru 0,00000017 km v hodině. A aby jsme si to dokázali ještě líp představit, tak při téhle rychlosti by vlasu cesta z Prahy do Brna trvala asi 1,4 milionu let.
0: Já jsem srandu. A já jsem si říkal, čeho tam kouká celou dobu David, a ty jsi opravdu přepočítal délku nebo rychlost růstu vlasů na kilometr za hodinu, jo?
2: Je to tak, 1,4 milionu let z Prahy do Brna cesta.
0: Geniální. Tak doufáme, že vaše cesta do práce trvá o něco kratší dobu. Get Far The Radio, to vám tu cestu za chvíli zkrátí, taky Atmo Music, přehodíme aktuální dopravu a už se nám, dáme a pánové, blíží taky rychlá pětka s krmivy Marp.
4: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
5: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
6: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: 3, 2, 1, 1. Rozjeď to, než zazvoní. Přijď se bavit v sobotu 29. srpna do OC Rokycanská. Těšit se můžeš na pump track, vystoupení BMX jezdců, herní zóny Hot Wheels a Barbie, našlapané soutěže i DJský set. Startujeme už ve 13 hodin, tak naskoč a užij si poslední prázdninovou jízdu naplno. Těšíme se na tebe. OC Rokycanská.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autovolv, autorizovaný partner Volvo. Autovolv.cz.
10: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-N-CZ.
11: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
12: Attention!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
12: Yes,
13: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
14: Píšu kreslí maluju, tušky z tehdro miluju.
15: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň Slovany. Top papírnictví CZ.
16: Dobrá práce a skvělý tým?
17: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
16: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
17: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
16: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
17: Těšíme se na vás.
16: Milí Klatováci, nové obchodní centrum Interkora Park Plzeňská má pro vás další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé maso a uzeniny vám nabídne řeznictví Cloud. A že malé ceny umí dělat velké úsměvy, se přesvědčíte v actionu.
18: Interkora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Interkora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
19: Je, schořela mi kulma.
20: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
21: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar. Opravdový elektrospecialista.
22: Nejlepší dopravní servis a Bára Kurkartová. Vozidlo údržby vás teď může zdržet na Klatovsku. Jede na hlavním tahu v obci Běšiny. Místy bude nutné ho objet, tak hlavně se zvýšenou opatrností. Mějte šťastnou cestu.
23: Aby vaše auto neskončilo u nás, vám přeje Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Ximicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.
24: Hit Radio FM+.

0: Hit Radio FM Plus.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: 7 hodin 31 minut, dáváte si úterní hitrádio, tohle je snídaní šampionu, s vámi Michal a David. A David opět nachystal ranní update.
1: Ranní update.
2: Zdravý životní styl ve středním věku může oddálit demenci až o 13 let. Podle nové studie je důležité hlavně nekouřit a předcházet vysokému tlaku a cukrovce. Kombinace těchto problémů může riziko demence až zdvojnásobit. Titul Vinař roku 2026 putuje do Mikulova. Vinařství Volařík ovládlo prestižní soutěž už po páté. K vítězství mu pomohl především tradiční rizling vlašský. Japonští muži našli nový způsob, jak bojovat s úmornými vedry. Stále častěji si nechávají depilovat nohy nebo podpaží, aby se v létě cítili příjemněji. Zájem o podobné procedury proto v Japonsku rychle roste.
0: Či holit nebo depilovat?
2: Ono je to ve výsledku jedno. Prostě, když si muž nechá s nohou odstranit chlup, je to divný za mě.
0: No je to zvláštní. Takhle, kde je podle vás ta hranice, co by si chlap ještě měl a neměl holit? Co? Tady bychom to vzali od zhora. Tak hlava v pohodě, vousy dobrý, podpaží v klidu.
2: Počkej, že jsme přeskočili chlupy v nose a v uších.
0: Tak asi taky, hruď v pohodě, spodek asi dobrý, ale ty nohy, no, tam trošku haprujou, no. Nohy už jsou za čarou. Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka s českou značkou prémiových krmiv Marp. Máme pro vás voucher v hodnotě 4000 korun. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: and Queen. Pět minut po půl osmé, ladíte Hit Radio, dobré ráno, je tady Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: A to je Rychlá pětka Smarp, to je česká značka prémiových krmiv pro psy a kočky, kvalitní suroviny, vysoký podíl masa, podpora trávení, vitality a zdravé srsti. A máme pro vás poukaz v hodnotě 4000 korun a o ten si zasoutěží Natálie z Opavy. Na ty hezké ráno.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, dobré ráno. Ty jsi napsala, že máte doma chovnou stanici psů i koček, tak výhra, že by velmi pomohla. Tak kolik máte kusů doma, pejsků a koček, co?
2: Máme 4 britské kočky a 3 psy, no, anglické, kluk, španěli a retrivera.
0: Hezký, kdo to chodí venčit?
2: No, tak všichni různě se střídáme.
0: Všichni, kdo je po ruce zrovna? No tak na ty, pojďme soutěžit, 5 otázek. Pojďme na tu první.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Budeš vědět, jaké je křestní jméno skladatele Mozarta?
2: Wolfgang.
0: Přesně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik dní má přestupný rok?
2: 366.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Na ty jsi z Opavy, tak to budeš určitě vědět. Jakou měnou se platí v Polsku?
2: Ve zlotých.
0: Mm-hmm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se říká mláděti psa?
2: Štěně.
0: A pátá otázka. Jdou přesně za týden děti do školy, ano nebo ne?
2: Ano.
0: Na ty, ty jsi skvělá. Či to tleskala sama, to tleskala sama, nebo to tleskali ti lidi, co chodí venčit ty pejsky
2: a kočky? Tady jsme v práci, takže tleskali ostatní,
0: no. No tak skvělý, vyhráváš poukaz v hodnotě 4000 korun na nákup krmiv Marp na e-shopu krmiva.cz. Tak na ty, moc gratulujeme.
2: Děkuju moc.
0: Není zač, jupí, mějte se krásně, zdravíme k vám do práce, ať vám to uteče a zase někde ozvěte lidi, čau.
2: Ano, vy taky, nasledanou.
0: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Aneta, Terry Swims, Tones and I. Gone, gone, gone, tohle jsou hity 7.40 na Hit Rádiu, dobré ráno. Sršeň asijská v Česku. Pozor, velká pátrací akce po jejím hnízdě. Kde hledat, tak o tom se pobavíme za chvíli. Přidáme aktuální dopravu a přehodíme i další muziku. Tohle vás zabaví za malou chvíli, to je Pink. A těšit se můžete taky na Alvaro Solera tady na Hit Rádiu. Hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
3: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
9: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Komín, kamna, kotel.
11: A kdo to všechno zařídí?
10: Klid. Vacovský grup v Klatovech se postará o všechno.
11: S našimi partnery zajistíme na klíč zaměření, výpočet, projekt, montáž i závěrečnou revizi.
10: Pro zákazníky z celého Plzeňského kraje.
11: Vacovský Group. Teplo začíná u správného řešení.
10: Více na vacovsky.cz.
12: Autohornát. Váš největší specialista na užitkové vozy Renault na Českém západě. Autohornát. Prodej užitkových vozů Renault v Plzni Bolevci.
13: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Opatrně v centru Chebu, kde je zavřená dlouhá ulice. Dočasně se jezdí přes Jakubskou. A pozor taky v Plzni na Skvrňanech, kde je omezení na Vejprnické. Je tam zúžená vozovka.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve

0: Machnába, Alvaro Soler, Hit Radio 751. V Česku začal celostátní hon na létajícího predátora. Na Mělnicku, konkrétně v obci Liběchov, se totiž objevila invazní sršeň asijská a úřady prosí lidi, aby pomohli najít její hnízdo. Já to asi nebudu, protože nevím, jak to máš ty, nebo jak to máte vy. Ale mi stačí osa, abych nasadil úhybný ninja manévry.
1: Já jsem taky spíš čekal, že budou vyzývat veřejnost, aby se k tomu hnízdu nepřibližovala.
0: No, ale dávala si pozor.

0: No jasně, a strašně, ale jak to zní prostě, o mě děsí už ten jejich zvuk, jo.
1: Jaká sekačka, ne?
0: Vrtulník, dron, cokoliv, jo, ale je to strašidelný. Nicméně je tady nějakých pár zásad, co dělat, pokud sržeň asijskou spatříme, jo, takže nemáme se jí snažit chytit ani usmrcovat. Máme zachovat bezpečnou vzdálenost, pokud je to možné pořídit fotografii, poznamenat si místo nálezu, ideálně co nejpřesněji, a potom nahlásit pozorování na e-mail invazní-druhy@aopk.gov.cz nebo prostřednictvím aplikace Nahlaš sršeň.
1: Mě to připomíná takový ty manuály, když uteče vězeň z nějakého objektu.
0: Jasně.
1: Hlavně se k němu nepřibližujte, může být ozbrojen.
0: Ozbrojen. Nicméně... Asi vás zajímá, jak ta sršeň asijská vypadá. Od běžné sršně obecné se odlišuje tmavším tělem a pozor, žlutě zbarvenými konci končetin. Takže se dovedu představit, jak bude vypadat kontrola sršních hnízd. Dobrý den, já se omlouvám, že ruším, jenom jestli byste mi mohli ukázat nohy.

0: nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet
3: internet. Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
4: Nezapomeňte, že třetinu života strávíte v posteli. Postele Losina.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Začátek školního roku znamená pro řadu rodičů zvýšený stres i výdaje. Přibližně polovina rodičů považuje první školní týdny za stresující a podobný podíl trápí vyšší náklady. Kromě nákupu pomůcek musí řešit také dopravu dětí, družiny nebo plánování kroužků. Většina těchto povinností přitom stále zůstává hlavně na matkách. Silné tornádo zasáhlo jich Francie poblíž historického města Carcassonne, strhávalo střechy a poškodilo více než stovku objektů. Úřady evidují 26 zraněných, podle dosavadních informací ale nikdo nezemřel. Na místě stále zasahují hasiči, policisté a záchranné týmy. Na český trh letos míří celá řada nových zahraničních značek. Dorazilo už 16 nových řetězců, nejčastěji z gastronomie a módy. Například dánský diskont Normal otevřel první prodejnu v Praze a další chystá v Ostravě. Expanzi zahraničních firem podporuje silná domácí poptávka, nižší inflace a rostoucí maloobchodní tržby. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Městskou hromadnou dopravu v Plzni čekají změny, které potěší cestující. Autobusové linky 33 a 40 budou od září nově zajíždět až k hlavnímu vlakovému nádraží. Půjde o vybrané spoje, které si prodlouží trasu mezi 5. a 8. hodinou raní, kdy budou jezdit až do zastávek Pařížská a hlavní nádraží. A pojďme se podívat taky na dnešní předpověď počasí. Na západě Čech by mělo být většinou jasno nebo polojasno. Odpoledne na teploměrech naměříme mezi 22 a 26 stupni.
10: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavěli s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
11: Snídaně šampionů. 8 hodin 2 minuty posloucháte úterní Hit Radio a snídaně šampionů. Krásné ráno. Co je na dnešku speciálního? Jedna zásadní věc. Miroslav Plzák by oslavil 101 let. Mm-hmm. Psychiatr, který proslul údajným výrokem zatloukat, zatloukat a zatloukat. Asi se tím někdy řídil každý z nás. Pojďme na muziku. Adele, Set Fire to the Rain. Tím začíná další hodina. Hezké ráno.
12: Hit Radio FM+.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, 8 hodin 9 minut, tohle je Hit Radio. Já se mi zajímalo, jestli jste někdy zažili ten stav, kdy k vám domů přijel řemeslník, byl tam sotva čtvrt hodiny, dvakrát bouchnul kladivem a řeknul si obalík. Proč se o tom bavíme? Na internetu se totiž aktuálně řeší příběh paní, která za 20-minutový propláchnutí okapu zaplatila necelý 4 tisíce korun. Tak se tam potom rozjela velká diskuze, za co lidi zaplatili, za jakou jako nejrychlejší práci řemeslníka nebo kohokoliv. Tak mě zajímá, jestli to máte taky podobně, jestli třeba ty
1: Tady ten řemeslník bere v přepočtu zhruba 12 tisíc za hodinu, což je dost.
0: To je vlastně pravda.
1: Hele, já mám naopak jednu opačnou zkušenost. Teď docela nedávno se nám rozbila myčka a normálně, to jsem fakt nezažil, přijel ten řemeslník.
0: A dal ti ještě prachy von tobě?
1: Ne, normálně se na ní kouknul, chvíli se v tom štrachal, asi po půl hodině řekl, nezlobte se, a tohle já opravit neumím.
0: Aha.
1: Zavojte si někoho jiného, nashledanou.
0: Já nechtěl říkám, nic.
1: No moment, ještě se musíme nějak vyrovnat. A no. Ne, když jsem vám vůbec nepomohl. A normálně odjel a neřekl si ani korunu.
0: Neuvěřitelný.
1: Ne, fakt neuvěřitelný.
0: To je neuvěřitelný. Já mám příběh, Tchánovi přijel borec na výřivku po zimě něco poštelovat, byl tam chvíli, hele, 15 tisíc na zdar.
1: 15 tisíc korun.
0: Hotovo, no, hele, máte výřivku, ale jak se říká, jak se to říká, když chceš opičku, musíš jít na banán nebo něco takového, no. Strašný, hrozný. To by nás zajímalo, jestli vy máte nějaký takovýhle příběh, za jakou nejbanálnější opravu nebo službu jste v životě zaplatili naprosto nesmyslnou pálku.
1: Je fakt, že člověk si kolikrát, když jede řemeslník, připadá jako u zubaře, že jo? Ty říkáš, že
0: je to jako s překvapením. Pak
1: kolik to bude stát?
0: Tak to by překvapil mile, že za to nic nechtěl, ale myslím si, že ve většině případů, teď se omlouváme řemeslníkům samozřejmě, ale je tam to jako překvapečko.
1: To napětí tam je vždycky.
0: To ano. Tak pojďte nám dát vědět, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku. WhatsApp 777-937-777 nebo nám to pošlete klasicky SMS-kou. Teď muzika, Pitbull, Back in Time. Hezké ráno, Hit Radio.

0: Čtvrt na devět, něco málo k tomu, tohle je Hit Radio, dobré ráno. Řešili jsme tady, že paní si pozvala borce na vyčištění okapu, byl tam asi 20 minut a řekl si o 4000 korun, tohle se řeší aktuálně na internetech. A ptali jsme se vás, za jakou nejbanálnější opravu nebo službu jste v životě zaplatili nějakou pálku. Tak píše třeba Liduš: čau šampioni, nejsou všichni stejní, mám přítele instalatéra a pojistného matematika v jednom. Ten, když jede na kšeft a na místě to neopraví, i kdyby tam strávil hodinu, dělá to taky zadarmo a ještě se omluví, že zdržoval. Je to sranda, protože on sám, když potřebuje řemeslníka, vždycky se rozčiluje, že něco neudělal a řekl si nehorázný peníze, tak chce jít asi příkladem. Tak to je příklad, jak jsi říkal ty, kdo dorazil k vám na myčku.
1: Myčku a neřekl se nic.
0: Pojďme na další zprávu, taky píše Iva. Ahoj, přijel mi pan na myčku starou 10 let, rozebral to a povídá: musíme vyměnit řídící desku, to si raději kupte novou myčku, paninko. Tak se do toho vnesl manžel, ať proměří spoje na desce a světe div se, součástka stála 400 korun. Tak jsme zaplatili tisícovku a myčka stále mi je.
1: Tak to je happy end.
0: To je happy end. Taky další zpráva. Ahoj kluci, tak u mě byl nedávno pan likvidovat menší vosí hnízdo v zemi. 4 minuty práce, trošinku postřiku, celkem zkrátka nic a řekl si o 3000. Málem jsem omdlela. Za to celkem nic moc práce, hrozná částka, bylo tam toho více a to už jsem si raději zlikvidovala sama. Tak se vydělávám. Takže tady naše posluchačka se pak vrhla na ty 3 sršní hnízda a přežila to.
1: No, je to vtipný, že po celém světě si lidi dělají doktoráty, že jo, studují práva, medicínu a potom přijde řemeslník a řekne si za 15 minut 3000.
0: Jo, jo. Taky píše Jitka: ahoj, všichni mi zaplatili za umístění umyvadla na desku a napojení sifonu, půl hoďky práce, 3200 korun. Bydlíme 2 kilometry za Plzní, prý si počítal i dopravu.
1: Cestáček.
0: Cestáček, no jasně. Pojďme, máme tady taky hlasovku od našeho. Ahoj.
1: Tady Tomáš.
2: Ahoj, tady Tomáš. Já jsem takhle před nějakýma 20 lety jsem potřeboval opravit ledničku. Nějak nechladila. Tak jsem zavolal do té mototechny, nebo jak to tam bylo kdysi, poslal nějakého dělníka, ten kouk a po chvíli říká: no, máte tady dírku, uniká vám freon. Tak já vám to tady trochu dopustím, jo, když tak si kupte novou a 3000 i s cestou. A já mu říkám: zase upadne. A on mi říká: no pane, co byste chtěl? Přece nechcete z hovna zlato. Tak zatím, čau.
0: Já vám vyplním freon. Děkujeme za vaše zprávy. Za chvíli přijde hudební servis. Třeba Coldplay a úplně zaráčo. Když chvilku vydržíte, no a taky přidáme aktuální dopravu, tak krásné úterní ránko.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
4: 3, 2, 1, 1. Rozjeď to, než zazvoní. Přijď se bavit v sobotu 29. srpna do OC Rokycanská. Těšit se můžeš na pump track, vystoupení BMX jezdců, herní zóny Hot Wheels a Barbie, našlapané soutěže i DJský set. Startujeme už ve 13 hodin, tak naskoč a užij si poslední prázdninovou jízdu naplno. Těšíme se na tebe. OC Rokycanská.
5: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
9: firma na zážitky
4: CZ. Haló, děti a rodiče, Slovany vás zvou v neděli 30. srpna od 14 hodin na ukončení prázdnin na Božkovském ostrově. Čeká vás sportovní stezka, bublinková show, malování na obličej, tvořivé díly a spousta zábavy. Vstup je zdarma, těšíme se na vás 30. srpna na Božkovském ostrově.
10: Extreme Sale v online shop CZ.
11: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.
2: Hele, nezaseko ses?
3: Ne.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na předmět na vozovce, který vás teď může nepříjemně zbrzdit na dálnici D6. Zhruba na kilometru 155,5 ve směru na Cheb, tam překáží paleta.
1: Aby vaše auto neskončilo u nás, vám přeje Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křivicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, republice ocel.
2: Hit Radio FM+.

0: 8.29. Posloucháte úterní Hit Radio, tohle je snídaně šampionů, s vámi Michal, David. Jasmin si pořád někde válí šunky, už se těšíme, až se v pátek vrátí a budeme tady kompletní. Teď David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Výrazné náramky jsou jedním z módních trendů letošní sezóny. Nově se nosí klidně přes rukávy, triček, svetrů nebo sak. Podle stylistů často stačí jeden výrazný kousek, který oživí i jednoduchý outfit. Želva v Kanadě utekla své majitelce a vydala se na pořádný výlet. Za 2 týdny urazila zhruba 20 kilometrů, než ji našli návštěvníci přírodní rezervace. Dobrodružství nakonec dobře dopadlo a želva se vrátila domů, tentokrát už ne po svých. Evropu čeká další vlna extrémních veder. V Itálii mohou teploty vystoupat až ke 45 stupňům. Velmi horko bude také na Balkáně. Na konci týdne se teplý vzduch částečně dostane i do Česka.
0: Počkej, jako letos, když němečtí meteorologové říkali, že léto už dávno skončilo.
2: Tak ty asi mluvili o Německu, ale jasně, o Itálii ne.
0: Hele, Německo to je jiná část, takže v Itálii 45 stupňů, že El Niño jede.
2: No, na plný plyn.
0: Na plný plyn. Elo Niño. Na plný plyn pojede i tohle. David říkal, když jsem mu to tady pouštěl, že si to nás chutí. Tak i vy si to na tom snad pochutnáte. Counting Crows, Accidentally in Love. 8.31, srdcovka pro vás na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Hit Radio Rozalin Snap 837. Představte si, že vyměníte auto za koně na baterky. Prosím pěkně, v Číně vyvinuli robotického koně, který bez mrknutí oka unese dospělého člověka a dokáže uhánět rychlostí 40 km za hodinu. Možná si říkáte, proč, taky mě napadla tato otázka, ale vlastně má to nějaký výhody, nemusíte po němu klízet hnůj, nekouše, nestojí majlant za ustájení a dojezd na jedno nabití 40 km není to úplně špatný. Jako asi super nápad, ale až tady za pár měsíců budou zase rozsolený silnice, tak si myslím, že tahle plechová hatatitla by hodně rychle zrezla. No, nicméně, až nám dojde baterka uprostřed pole, tak asi nepůjdeme pěšky domů, ale poneseme na zádech 200-kilovou kobylu, což už tak jako geniální není. Tak se ptám vás, co vy, vyměnili byste ranní kolonu v autě za jízdu na plechovém oři? Samý otázky, proč to ty kluci čínsky vymysleli. Global DJs, What a Feeling, taky Poetika blízko. Další hity pro vás tady na Hit Radio. Hezké ráno.
1: Větší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Tak všechno mám.
1: Nejnovější poetika na Hitrádiu blízko 8.48. Hezké ráno. Mě by zajímalo, do jaké skupiny patříte. Jestli do té, co do lednice vrací skoro prázdnou krabici od mléka, nebo třeba necháváte prázdnou roličku na držáku toaleťáku. A nebo naopak tyhle domácí mikro zlozvyky úplně nesnášíte. No tak pokud patříte do té první skupiny, kam se teda dobře veřejně přihlásím, tak podle posledního průzkumu, podle vědců, jsou právě tohle ti absolutně největší zabijáci vztahu, tahle lenost, jo. Já si ale stejně myslím, že když ponožky, které leží vedle koše na špinavý prádlo, tak jsou naprosto absolutní vědecký důkaz toho, že gravitace v českých domácnostech funguje prostě jinak. Tak pro všechny lenivce další hity Nickelback na Hit Rádiu. Hezké ránko.

Katy Perry, Dark Horse na Hit Radio v 8.57. A to znamená, že jsme dorazili do cíle. Po úterní snídaní šampionů tady zbyly už jenom drobky. Další chod v podobě parádní muziky a skvělý nálady se podává už za chvíli. Po devítce Regard, Daša, taky skupina Train, to si užijete. A my se uslyšíme opět zítra. Máš chuť na

0: 18.00, tak se těšíme, mějte se fantasticky a hezký úterý přejeme. Čau!
1: Nejlepší dopravní servis a s ním 2 minuty před 9. Bára Škrybová a taky přeju krásný úterý. Opatrní buďte na D6, trasa Cheb Karlovy Vary je tady na 155. kilometru předmět na vozovce. Tak to tam nežeňte, ať do něj nezahučíte. Šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
2: Aby vaše auto neskončilo u nás, vám přeje Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křivicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Přijďte se odborně poradit. Na zdravý a kvalitní spánek jsme tu my.
5: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
6: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
7: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
6: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
8: Tisku levně CZ.
1: Náplně hned.
9: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
11: Máme 9 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Poslanci by se dnes měli znovu zabývat spornou vládní novelou rozpočtových zákonů. Vetoval ji prezident Petr Pavel, podle kterého ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Sněmovní opozice se obává toho, že předloha umožní vládě rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti utrácení a růst státního dluhu. U Křivoklátu na Rakovnicku najel dnes ráno vlak do spadlého kamení. Událost se naštěstí obešla bez vykolejení a nedošlo ani k žádnému zranění. 12 lidí ale bylo nutné evakuovat. Provoz na trati mezi Berounem a Rakovníkem je dočasně zastavený. Náhradní dopravu tam zajišťují autobusy. Krajský soud v Plzni dnes projedná odvolání v kauze bývalého děkana Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Lukáše Šticha. Okresní soud mu letos na jaře uložil podmínku a pokutu 150 tisíc korun za porušení povinnosti při správě cizího majetku. Případ se týkal vyplácených stipendií. Tenista Vít Kopřiva se v generálce na US Open ve Winston-Salemu nepředstaví. Organizátoři turnaje krátce před jeho zápasem prvního kola oznámili, že se kvůli zranění odhlásil. V pavouku turnaje ve Winston-Salemu zbyl ještě Tomáš Macháč. Dodám, že singlový program US Open začne už tuto neděli.
12: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
1: Dnes čekáme spíše oblačnou až zataženou oblohu s odpolednem a večer se objeví i přehánky. Teploty dnes v maximech na 25 stupních Celsia, na horách asi 22.
2: Hit Radio FM Plus.
1: Úterní dopoledne spolu zahajujeme, Bára Škrybová za mikrofonem, dáme si to tady zase do tý 12. Startujeme muzikou, ať máte úspěšný den. Train.

0: Record Ride It, Hit Radio FM Plus s vámi, 10 minut po 9. Já jsem dneska do rádia jela zase tramvají a opět jako obvyklý příběh u mě, jo. Vyslechla jsem tam rozhovor a řekla jsem si, tyjo, téma do rádia. Kdo posloucháte pravidelně naše Hit Radio FM Plus, tak ano, asi víte, že to u mě není úplně výjimka. Za chvilku se budete bát jezdit možná tramvají, jestli s váma náhodou nepojede ta Škrybova a nestanete se jí inspirací pro vysílání. No takhle, dvě ženy se v tramvaji bavily o tom, že je poslední týden prázdnin a bylo super slyšet, jak to má každá nastavený úplně jinak. Jedna už jela na vlně, už to nechám doznít, nic velkého neplánuju, jsem unavená. A ta druhá, ještě musíme stihnout tohle, tamto, ještě chceme vyrazit tam a tam. A tady mě právě zajímá, jak to máte vy, jak to tady u nás na západě Čech vypadá. Už ty prázdniny pomalu necháváte doznít, nebo se ještě snažíte ten poslední týden vytěžit úplně do poslední minuty? Pište nebo namlouvejte na náš WhatsApp 720 870 237. Třeba můžete jet ještě do Vrchlabí. Tam je to krásný v Krkonoších, anebo si o tom nechte zaspívat tady činasky.
1: Jela jsem s Marcelou

0: Matafix a Big City Life, to je taky vzpomínkovka jako blázen. Jste zítra Rádiem FM Plus, je 9 hodin a 23 minut k tomu. Naše téma je, jak to máte s posledním týdnem prázdnin, protože jsem potkala dvě paní v tramvaji, když jsem jela do rádia a jedna říkala, že už jen tak jako odpočívají a druhá naopak, že se ještě snaží dohnat, co to dá. Tak mi píše Lucka. Ahoj Báro, my dáme ještě pár výletů, ale jen jednodenních, nic velkého, už tak nějak jedeme v odpočinkovém módu, prázdniny nás trochu vyčerpaly. Ahoj Lucka. Rozumím. Romana, u nás je to přesně jako u té paní z tramvaje, co už nic neplánovala. Děti už jsou po těch 2 měsících docela unavené sami ze sebe, to mě pobavilo. Doma už se nudí a každý den slyším, mami, tati, co budeme dělat, takže já už se vlastně docela těším i na 1. září. Ahoj Romana. A ještě si dáme jeden vzkaz. Ahoj Báro. U nás už se děti do školy dokonce těší, chybí jim kamarádi a prý už se doma nudí. Za to já bych si ty prázdniny klidně prodloužila. Žádné zprávy ve škole online, žádné učení, žádné schánění věcí, oblečení, kostýmů, předmětů. Už z toho mám zase osypky, jen na to pomyslím. Ahoj Ivča. Tak já jsem Ivčo, asi jako ty, přiznávám bez mučení. Díky všem za zprávy a pojďme si ten poslední týden prázdnin, pokud možno užít v naprostém klidu. Rehab in my head a Maroon 5 na Hitradio FM Plus za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
3: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. terasyplzeň.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
5: M plus H. Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
6: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auťák u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
7: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
8: Už 30 let.
9: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
10: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
9: Děláme do letadel CZ.
10: Děláme do letadel CZ.
11: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
12: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pam Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemské vinobraní CZ.
13: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
14: Nejtěžší překážka? Rozhodnout se. Ty ostatní zvládneš, ty i tvoje děti, na Phoenix Race Plzeň. Registrace na překážkový běh na phoenixplzeň.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Girls Like You, Maroon 5, 9.34, ladíte Hit Radio FM+, krásné úterní dopoledne vám přeje Bára Škrybová. My jsme tady spolu řešili, jestli takhle poslední týden prázdnin ještě dovolenkujete, nebo už jen tak nic neděláte. Tak prosím vás, když půjdeme přímo k nám do útrob Hit Radio FM+, tak u nás ještě dovolenkuje Jirka Pelnář. Tady dnešní srdcovky si užijete s Katkou Pechovou. A já vám zase prozradím trošku z toho, co si pro vás po 12. Katka přichystala. Tak je to jasný, léto ještě běží, takže se tohle parádně hodí. A je to přesně třeba pro ty z vás, kdo jste ještě hluboko v tom prázdninovém módu. Venga Boys, We're Going to Ibiza. A pak třeba ještě jedna věc, která teda mě osobně udělala obrovskou radost. Genesis a Congo. To je za mě teda obrovská písnička. A úplně jako šíleně pěkná. Tak si dejte dneska po 12. srdcovky s Katkou Pechovou, její hlas je naprosto fenomenální a krásně pohladí, užijte si to. Ale užijte si teď třeba i Robbieho Williamse. Tohle je Song Angels.

0: 9.43, v úterý dopoledne na Hitrádiu FM plus Krištof, co bude pak. Dneska je celkem hezky, žádný horko, žádná zima, tak určitě vyrazte do přírody, kdo můžete. My vám dáme dokonce i parádní cíl, kam to vzít. Tady po Plzeňském kraji totiž už máme 4 srdce Plzeňského kraje. Je to takový hezký cíl procházek, posedíte, mrknete do krásné krajiny a třeba se v těch srdcích i vyfotíte a třeba u toho pak označíte i Hitrádiu FM plus. My si to pak určitě i přesdílíme k nám na sociální sítě. Místa, kde najdete srdce Plzeňského kraje, jsou Klenčí pod Čerchovem, Nečtiny, Kozelka, Mladý Smolivec a Žinkovi. Když se podíváte k nám na www.hitradiofmplus.cz, tak uvidíte podrobný popis, kde ta jednotlivá srdce najdete. Blíží se 10. a než nám úplně odbije, tak si pustíme třeba Huntrix a nebo Linkiny. Tak krásný úterní dopoledne. Všem přeje Bára Škrybová.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hitrádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem Ivana Záškodová, ředitelka obchodu a marketingu porcelánky G. Benedikt. Jak poznáme, že je porcelán opravdu kvalitní? V čem je ten náš karlovarský tak výjimečný? A proč je i v dnešní době ručně a ne strojově malovaný? To všechno a mnohem víc uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+. Hit
3: Radio. Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
4: Pyžámko s jednorožcema.
3: Máme.
4: Bundu a sovčelky s kočičkama.
3: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
4: Tepláčky, tyhle mám děravý.
3: Máme tyhle s dvojitými koleny.
4: A hlavně méně.
3: Neboj, máš ho už v batůšku.
4: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
3: Pyžámka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
7: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
8: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
11: Co to zas Popeyes kuje za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
12: Natočeno podle skutečné události.
13: Tyjo, Indra, dovčas rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
14: Nazdar, sousede. Jo, co jsem u Elflinu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
15: Nikdy, anebo navždy.
14: No, tak vidíš.
16: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.
17: Nejtěžší překážka. Rozhodnutí.

0: Young and Beautiful, mladí a krásní, to jsme my všichni samozřejmě bez debat, hlavně my všichni, co ladíme Hit Radio FM+. Díky, že jste s námi, 2 minuty nám zbývají do 10. Tohle byla Lana Del Rey, před námi zprávy, počasí a teď doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Opatrní buďte na D5, 66. kilometr. Trasa Rozvadov Praha, máme tady hlášený požár vozidla. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
3: Navštivte největší specializovanou prodejnu postelí a madrací.
4: Postele Losina.
5: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
8: 10 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Hezké dopoledne. Do Česka se opět naskok vrátí tropy. Na Moravě bude v pátek až kolem 32 stupňů Celsia. Hned o víkendu se ale ochladí a dorazit má taky déšť nebo přehánky. Nadcházející 4 týdny by pak měly být podle dlouhodobého výhledu teplotně průměrné nebo mírně nadprůměrné. Policie už se chystá do akce. Pohotovosti bude první dny školy, kdy budou hlídky dohlížet na bezpečnost na silnicích i před školními budovami. Nehod u škol je totiž na začátku školního roku o 10 více, než je průměr, jak vyplývá z analýzy portálu Nehod. Oficiálně skončila proměna sadu 35 v centru západočeské metropole. Jsou zelenější a celkově modernější. Víc náměstek primátora Aleš Tolar.
9: Je to jedna z vícero proměn veřejných prostranství, které v letošním roce v širším centru Plzně probíhají. Všechny mají společné jmenovatele, olišujeme ten veřejný prostor, doplňujeme ho především o zeleň. Tady v sadech jsou to tady nové záhony trvalkové, doplněné nové stromy. Úpravu prošly kiosky, ten jeden kiosek je tady úplně nový.
8: Dodám, že proměna vyšla na více než 620 milionů korun. Čtvrtou etapou dnes pokračuje cyklistická Vuelta. Bude poslední mimo území Španělska. Pojede se 105 náročných kilometrů v Andoře. Start a cíl jsou přímo v hlavním městě Andoře La Vela. Na jezdce čeká více než 3000 výškových metrů a 3 vrchařské prémie první kategorie.
10: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
0: Dnešní maxima se vyšplhají na 25 stupňů Celsia, na horách ke 22 stupňům. Obloha spíše oblačná až zatažená, s odpolednem a později večer se objeví i přehánky.
2: Hit Radio FM+.
0: Úterní dopoledne běží, máte ho fajn? Kdyby náhodou ne, nebojte, my jsme s vámi. A s námi i příjemná nálada. Opět Radeček, Šabůzy a taky David.

Opět Radeček, i tak to za to stojí. Hit Radio FM Plus s vámi, 10 hodin, 12 minut k tomu. Pojďme trošku do minulosti. Určitě si pamatujete, jak naše babičky vždycky vyprávěly, ale i naše maminky vlastně, o kvalitním porcelánu. To je něco, co se dědilo a někde ještě stále dědí a má to obrovskou cenu, protože kvalitní porcelán a třeba ještě ručně zdobený, to je opravdu něco. My už si to možná v dnešní době až tak neuvědomujeme, protože je všeho dostatek a zvlášť jako věcí za pár korun. Ale kvalitní věc, to je prostě kvalitní věc. A na téma porcelán bude i čtvrteční live s Jirkou Pelnářem. Jeho hostem bude Ivana Záškodová, což je ředitelka obchodu a marketingu porcelánky G. Benedikt. A společně se podívá s Jirkou právě na tom, v čem je karlovarský porcelán výjimečný, jak poznat kvalitu a proč má ruční práce v porcelánu své místo i dnes. Za mě teda musím říct opravdu krásný téma. Na podobné věci se už v dnešní době začíná bohužel zapomínat a je to opravdu veliká škoda. Takže ve čtvrtek v 11 hodin live s Jirkou Plnářem téma karlovarský porcelán. A tohle je Avril Lavigne. Tohle je naše rebelské mládí, tak pojďme vzpomínat. Skaterboy, Hit Radio FM Plus v úterý s vámi, mějte krásný dopoledne.

0: Rihanna, Only Girl, Hit Radio FM Plus v úterý dopoledne s vámi, díky moc. Mně se stala, prosím vás, při vysílání úžasná věc, jo. Kdo sledujete naše stories, tak víte, že třeba minulý týden jsem tam dávala, jak se mi povedlo, zlejt si totálně celou sukni, jenom protože mi úplně nevyšlo mytí rukou na toaletě. A je to vlastně úplně týden od té doby, taky to bylo úterý. No a dneska, asi je úterý tady prokletý, dneska se mi podařila další věc, ale to už se teda bohužel nevsákne. Normálně jsem si oddělala sukni. Úplně jsem si do ní zamydlila žvejkačku, já vůbec netuším, jak se mi to povedlo. Samozřejmě jsem to tady jako hned flákla do stories, jo, tak se mrkněte na to, pokud se chcete potěšit cizím neštěstím, je to tam. Ale klidně mi tam prosím hlavně napište, jestli se vám podobné věci taky stávají. Mě to fakt jako potěší, aspoň si nebudu připadat jako totální loser. A klidně mi to dejte vědět i na WhatsApp 720 870 237. Čím víc vašich zkušeností, tím líp, minimálně teda pro mě. Za chvilku Lady Gaga a Abrakadabra a Flipside Happy Birthday, tak to vezmeme z jedné vody na čisto. Kdo máte narosky, tak vám přeju všechno nejlepší. A tahle písnička od Flipside, ta bude pro vás. Díky, že jste s náma.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akutří paprskový laser Devolt s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
11: Autohornát. Váš největší specialista na užitkové vozy Renault na Českém západě. Autohornát. Prodej užitkových vozů Renault v Plzni Bolevci.
12: Haló, děti a rodiče, Slovany vás zvou v neděli 30. srpna od 14 hodin na ukončení prázdnin na Božkovském ostrově. Čeká vás sportovní stezka, bublinková show, malování na obličej, tvořivé dílny a spousta zábavy. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 30. srpna na Božkovském ostrově.
13: Dobrá práce a skvělý tým.
14: Shape Corp v Nířanech, je to realita.
13: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
14: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
13: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
14: Těšíme se na vás.
15: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
16: Nejtěžší překážka? Rozhodnout se. Ty ostatní zvládneš, ty i tvoje děti, na Phoenix Race Plzeň. Registrace na překážkový běh na phoenixplzeň.cz.
17: Hit Radio, když jedete na dovolenou.
1: nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu.
17: Léto zní líp s Hit Rádiem.

Tak co, kdo máte dneska ty narosky? Tohle bylo pro vás od nás. Flipside, happy birthday. Krásnou středeční dopoledne všem. Úterní, no tak, ale to je paráda. Krásné úterní dopoledne všem. Takhle to mělo být původně. Ano, je úterý 25. srpna. A přesně za týden už budou děti zase sedět ve školních lavicích. Pojďme se teď podívat na to, jak nenásilně ty děti navést zpátky do školy, aby to neměli jako šok a taky, aby neměli ten poslední týden prázdniny jako, no tak šup, už se připravuj do školy, už to bude. Takže psychologové radí, všechno hlavně pozvolna, jo, jen jako nenásilně. Ponocování pomalu zkracovat, začít nastavovat normální vstávání ranní, klasický ranní režim, k tomu vstát, jo, snídaně, zuby, nebo jak to máte vy, když jdete do školy, prostě to tam znovu jako nastavovat, aby si to zase připomněli a pak to na ně nebylo najednou moc. Jinak odborníci taky doporučují s dětmi probrat to, jak se do školy těší, nebo netěší samozřejmě, a jestli je třeba něco, z čeho mají obavy. Prostě jako v klídku mluvit, ať potom nemají šok. No přece jenom ty 2 měsíce doma, ono je to dlouhý. A ten návrat do reality, to pak jako není sranda, vezměte si nás. My dospělí máme většinou dovču týden, dva, a i tak ten návrat do práce, to je jako potom velmi těžký. Tak hodně síly, dobrý nálady všem vám přeju a myslím, že nám k tomu pomůžou teď třeba i Erasure.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli rozdát.

0: Mirella Trips dokola. I ten týden pořád jede dokola. Dneska úterý, zítra středa, to se láme týden, pak malej pátek, no vlastně už máme dneska zase víkend. Tak já vás jdu pozvat na pátek. Kam vyrazit? Pátek 28. srpna bude v plzeňském Leháru kapela Proteus. Ale pozor jo, to nebude jenom jako klasický večerní koncert. Ono jde o historicky první odpoledne s kapelou Proteus. A navíc je to program pro celou rodinu. Začíná se už ve 14 hodin, čekají vás hry a soutěže, třeba jako beer pong nebo cornhole, pro děti bude malování na obličej, opejkat bořty se budou a posedí se tak hezky klasicky s kytarou. A večer potom o 20:45 už to vypukne úplně naplno, bude velká rocková show Proteuse s pyrotechnikou a světelnými efekty. Takže pátek 28. srpna Leháro v Plzni. Odpoledne pro celou rodinu a večer pořádná rocková jízda. Podrobnosti a vstupenky najdete na leharofest.cz.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
2: Tvůj Apple svět v Plzni přechází na vyšší level. Prodejna iWant v OC Olympia se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čeká tě úplně nový zážitek, bohatý program a speciální slevy až 20%. Kompletní nabídku odhalíme už v tuto sobotu. Slavnostní otevření startuje 5. září v 10 hodin v plzeňské Olympii. iWant, to chceš.
3: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
8: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
9: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
12: Pak hrnky,
11: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
12: Škola volá!
13: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
14: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
15: No jistě.
14: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
15: No jistě.
14: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
15: No jistě.
14: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
16: Komín, kamna, kotel.
17: A kdo to všechno zařídí?
16: Klid, Vacovský Group v Klatovech se postará o všechno.
17: S našimi partnery zajistíme na klíč

0: Taylor Swift, chviličku před 11. hodinou na Hitrádiu FM+. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehodu dvou aut nám hlásí v Plzni ulice Folmavská, tvoří překážku, počítejte s tím. A ještě pořád opatrně na D5C, trasa Rozvadov Praha, probíhají tady stále odklízecí práce po požáru vozidla. Šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Aby vaše auto neskončilo u nás, vám přeje Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křivicích a Nýřanech. Sudovi šrot, republice ocel.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Profi voda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U.N.CZ.
7: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
8: Píšu kreslí maluju, tušky z tehdro miluju.
9: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň, Slovany. Top papírnictví CZ.
1: On air.
10: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
11: 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Pěkné dopoledne. Začínáme aktuální zprávou. Po dlouhých 11 hodinách se povedlo ukončit zásah na severním Plzeňsku. Jak od nás víte, v Horní Bříze včera večer vylezl ozbrojený muž na zhruba 40 metrů vysoký komín nedaleko hřbitova a vyhrožoval skokem. Přímo na místě s ním jednal policejní vyjednávač. Dnes dopoledne muž sám slezl dolů. Případ nicméně zůstává v šetření. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme vedoucí zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. Setkání s hlavou státu se stejně jako v minulých letech tradičně koná u příležitosti porady, kterou velvyslanci zahájili v pondělí v pražském Černínském paláci. Úřad práce dočasně nebude nabízet volná místa. Už zítra přestane fungovat vyhledávač v online verzi a od začátku září pak zájemcům nepomůžou ani úředníci na pobočkách. Důvodem je převod dat do nového informačního systému. Odstávka potrvá do 3. září a zasáhne i pracovní agentury. České volejbalistky dnes v Brně odehrají čtvrtý zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají aktuálně o 2 body méně. Češky jsou v tabulce druhé za srbskými favoritkami.
12: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
0: Úterý bude oblačné až zatažené, s odpolednem se objeví oblačnost větší, počítat musíme i s přeháňkami. Teploty se dnes v maximech dostanou na 25 stupňů Celsia, na horách to bude 22.
1: Hit Radio FM+.
0: 3 minuty po 11. Bára Škrybová stále tady a se mnou je tady i skvělá muzika. Like it, Čompol a ty Čakira, jdeme do zoo.

Lajky tak křídla, díky moc, že jste v úterý dopoledne s Hitrádiem FM+. Hitrádio. Summer Party. To, že jsme v posledním týdnu prázdnin, to je úplně jasný, ale pojďme se připomenout to, na co spousta z nás zapomíná. A to, že léto ale ještě pořád běží. Máme celý týden ještě, nebo celý týden, což je opravdu jako paráda. A tenhle víkend má být dokonce zase horko. Já už jsem tady říkala minule, že pokud chcete horko, řekněte si, my nasadíme na Hitrádiu FM Plus Summer Party. Zatím to takhle v tomto roce vždycky vyšlo, my jsme oznámili Summer Party a ten víkend, kdy probíhala, přišly opravdu hice. Tento víkend budeme pro vás mít Summer Party. Už třetí v řadě a taky poslední v tomto roce, takže velkolepý rozloučení s prázdninami, přesně takový, jaký si to léto zaslouží. Od pátku 15. hodiny až do neděle 18. pojedou zase ty největší letní pecky za posledních asi 30 let. Tak nezapomeňte ladit, o víkendu bude to velký a bude to příjemný. Tak ať to léto uzavřeme tak, jak si zaslouží. My si dáme bongo ča ča ča, ať se na tu summer party pořádně naladíme. Summer party.

0: Ježiš, tohle je tak fajn. Tak co, užíváte si, louskáte si prsty a říkáte si paráda, úterý běží, za chvilku tady bude zase víkend. Já doufám, že jo. Za chvíli vám pošlu. Bio Bailey Williams Airplanes, to si myslím, že nám tu náladu parádně doladí. A pak si řekneme, co na vás čeká v naší odpolední show. Buďte s námi a mějte krásný úterní dopoledne. Bára Škrybu zdraví.
1: Milí Klatováci, nové obchodní centrum Interkora Park Plzeňská má pro vás další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé maso a uzeniny vám nabídne řeznictví Cloud. A že malé ceny umí dělat velké úsměvy, se přesvědčíte v actionu.
2: Interkora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Interkora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
3: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kilogram. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Přesvědčte se o největším výběru postelí a madrací. Postele Losina.cz.
6: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firma na zážitky
8: CZ.
11: Poslední táborák léta,
12: to jo,
11: a

0: hity na Hitrádiu. Léto je lepší z Hitrádiem. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Je 11:31, minutka přesně po půl dvanáctý, blíží se nám oběd, srdcovky a pak taky odpolední show a v ní dneska zase kvíz na ruby. Takže opět jo, zavolat klukům a odpovídat na otázky schválně špatně. Dneska, respektive celý tento týden až do pátku, je ve hře rodinná vstupenka na letecký den v Chebu. Tak on proběhne už tento víkend, a tedy 29. a 30. srpna. A rozhodně je teda o co hrát, protože letecký den v Chebu, to je jedna z největších leteckých show v Česku. Akrobatická vystoupení, historická i moderní letadla, Martin Šonka bude, Flying Bulls, Mustang nebo legendární Delfín taky. Samozřejmostí je i program pro děti a dneska teda mezi 15. a 18. u Divokého západu zkuste hrát, ať si vyhrajete tu rodinnou vstupenku. Taky se mrkněte samozřejmě na www.leteckýdenchéb.cz, tam totiž zjistíte podrobnosti o programu. A teď jdeme pařit, ale úplně jako pořádně, dejte si volume doprava, protože tohle je klasika. Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Takový léta, ale pořád to není ohraný a pořád nás to dostává.

0: Jelen touha a pláč, pokud toužíte a pláčete po víkendu, tak nebojte. Úterní dopoledne už je skoro u konce a už jsme zase o kousek blíž tomu víkendu, tak to bude dobrý. Díky, že jsme spolu byli takhle dopoledne v úterý. Nechám vám tu ještě Alvaro Soler, zahraje Rosé, Bruno Mars, Pink a Try, potom srdcovky, nezapomeňte taky potom v odpolední show na kvíz na Rubino a uslyšíme se zase zítra, to už bude středa. Týden se nám bude lámat, takže od 9 do 12 to uděláme veliký. Bára Škrybová se loučí, mějte se krásně, čau.
1: Jedem! Rozjeď to, než zazvoní. Přijď se bavit v sobotu 29. srpna do OC Rokycanská. Těšit se můžeš na pump track, vystoupení BMX jezdců, herní zóny Hot Wheels a Barbie, našlapané soutěže i DJský set. Startujeme už ve 13 hodin, tak naskoč a užij si poslední prázdninovou jízdu naplno. Těšíme se na tebe. OC Rokycanská.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autovolv. Autorizovaný partner Volvo. Autovolv.cz.
3: Potřebuje váš domov nová plastová či hliníková okna a bezpečnostní dveře? Chtějte kvalitu a zkušenosti firmy PG Okno Třemošná. Chtějte jejich plastová okna Kemmerling a bezpečnostní HT dveře. PG Okno Třemošná. Dívejte se na svět přes naše okna.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
6: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
5: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
7: Náplně hned.
8: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
9: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
10: 20 let od doby, kdy Pluto je trpasličí planetou.
11: Ano, ano, 20 let a tak na to tak koukám a říkám si nejenom, že jsem to včera prokaučoval, protože to je včerejší téma, ale přišlo mi to tak extrémně zajímavý, že jsem s tím musel teda přijít dneska, takže 20 let, ano, víme, že jste taky šokovaný. Myslel jsem si, že to je tak 10.
10: Dneska je to výročí 20 let a jeden den.
9: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech bourá se na dálnici D5. Dávejte si velký pozor na kilometru 66 směrem od Plzně na Prahu, kde hasiči zasahují u požáru osobního vozidla. S opatrností projedete. Další info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Aby vaše auto neskončilo u nás, vám přeje Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křivicích a Nýřanech. Sudovišrot Republice Ostrávy.
2: A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Začala schůze sněmovny. Poslanci by se měli znovu zabývat spornou vládní novelou rozpočtových zákonů. Vetoval ji prezident Petr Pavel. Opozice se obává toho, že předloha umožní vládě rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti, utrácení a růst státního dluhu. Vládní tábor chce veto přehlasovat. Příprava dálnice D35 Českým rájem je opět na začátku. Ředitelství silnic a dálnic musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí v tomto cenném území. Původně měla stavba začít v roce 2029. Teď dokumenty ředitelství silnic a dálnic počítají se zahájením až za 7 let. Pokračuje generální ředitel společnosti Radek Mátl.
8: Dříve než v roce 2029 my se nedostaneme k tomu, abychom byli rozhodnuto o variantě. To znamená, teďka nás čeká fakt 2,5 roku. Proces, nový EIA, posuzování, výběr varianty, pak teprve projektování, výkupy pozemku. Takže za mě 2033 je velmi optimistický termín, já si myslím, že to bude ještě později.
7: O silnici 1/35, která odvede dopravu mimo zástavbu a zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje už čtvrt století. Cyklisté na Vueltě dnes absolvují čtvrtou etapu, poslední mimo území Španělska. Pojede se 105 náročných kilometrů v Andoře. Včerejší etapa ve Francii se nedojela kvůli krupobytí, nakonec byla zcela zrušena. V čele tak zůstal největší favorit Slovinec Tadej Pogačar. Teď se podíváme k nám.
1: Plzeňský kraj zahájil příjem žádostí o dotace na opravy obecních bytů. Mezi malé obce rozdělí 22 milionů korun. Na jeden opravený byt mohou získat až 450 tisíc. Přičemž v rámci jedné žádosti je možné podpořit nejvýše 2 byty. Žádosti o dotace je možné podávat až do 7. září.
9: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavěli s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
1: Odpoledne bude u nás na západě Čech hlavně oblačno nebo zataženo. Dorazit může i déšť nebo přehánky. Teploty se usadí mezi 22 a 25 stupni.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, krásné úterý, s vámi Kateřina Pechová a ano, jsou tady další srdcovky i dneska, to bude nabitý fancy E-Type, taky All Saints nebo Genesis, ale teď se podíváme do roku 1999 a ačkoliv venku mraky, tak my se přesuneme do léta. Dáme si celosvětově úspěšný hit nizozemské Eurodance skupiny Venga Boys. A zkušení už možná tuší, že vyrazíme na Ibicu.
0: Hit Radio FM+.
2: After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: to Ibiza. Venga boys, we're going to Ibiza. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No a pokračujeme v srdcovkách. Před námi skupina, kterou určitě všichni dobře znáte. A taky dobře známe ten moment, kdy ze skupiny Genesis odešel Phil Collins. A právě tenhle song byl naprosto historickým milníkem v historii kapely, protože představuje právě jedinou éru bez Phila Collinse. Jo? Je to song, který vyšel v roce 97 jako pilotní single z jejich 15. a zároveň posledního studiového alba Calling All Stations. Takže dámy a pánové, Genesis a Kongo. Naše další dnešní srdcovka. Jdeme na to.

0: All Saints a Pure Shores, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tohle byl song z roku 2000, mimochodem taky vznikl jako hlavní single pro soundtrack k úspěšnému filmu Pláž s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Viděli jste? Je to skvělý film a ano, tenhle song vznikl právě kvůli němu, tak schválně, jestli jste neviděli, puste si. Další srdcovka nás přenese do roku 94 a přenese nás do Švédska, ale pozor, i tam umí Eurodance. Je to tak, čeká nás song švédského zpěváka a producenta E-Type. Vlastní jméno má skoro normální Bo Martin Erik Eriksson. Jo, oni to takhle mají ve Švédsku rádi. Každopádně tenhle song patří mezi naprostý klasiky devadesátkových diskoték. A naprosto fantasticky definovala zvuk tehdejší skandinávské taneční scény. Takže vy, co jste dlouho nebyli na diskotéce, můžete se tam přenést právě teď.

0: No jo, Flames of Love, Fancy v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Mimochodem, song, který vyšel v roce 1988 a byl to jeho nejúspěšnější single. Proto ho asi máme všichni tak hluboko v mozku, pravděpodobně v hlavě. Ano, tam se ukládají songy. Mě zajímá, jaký song se tam uložil takhle vám. Pojďte mi napsat, protože ano, ještě je čas na tu vaší srdcovku. A to znamená, že teď berete telefony, píšete na 777 937 777, jaká je ta vaše srdcovka a hlavně proč. Ten důvod je zásadní. Může to být samozřejmě i jenom o tom, že vám ten song prostě dělá dobrý den, jo? Že to je najednou všechno takový veselější. Nebo to může mít samozřejmě i mnohem hlubší podtext. Tak napište. Napište si o svoji srdcovku na 777 937 777. Jednu z nich si za chvíli dáme. No a do té doby třeba Westlife a jejich Uptown Girl. Tak buďte s námi.
2: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
3: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. terasyplzeň.cz.
4: Stavebniny Dech přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textíly je Geotek metr čtvereční již od 13 90 Kč haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextíly za výjimečně snížené ceny. Více na Dech.cz.
5: Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
6: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ošetřit palivo? Načipujte si auták u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
7: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MH.cz.
6: Už 30 let.
8: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejtěžší překážka? Rozhodnout se. Ty ostatní zvládneš, ty i tvoje děti, na Phoenix Race Plzeň. Registrace na překážkový běh na phoenixplzeň.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: 20 let od doby, kdy Pluto je trpasličí planetou.
3: Ano, ano, 20 let a tak na to tak koukám a říkám si nejenom, že jsem to včera prokaučoval, protože to je včerejší téma, ale přišlo mi to tak extrémně zajímavý, že jsem s tím musel teda přijít dneska, takže 20 let, ano, víme, že jste taky šokovaný, myslel jsem si, že to je tak 10.
2: Dneska je to výročí 20 let a jeden den.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Tak co, užili jste si to Westlife a Uptown Girls s Hitrádiem.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: To je čas na poslední dnešní srdcovku a to je samozřejmě ta vaše. Po dlouhým vybírání a přemýšlení jsem nakonec vybrala dneska SMSku od Jirky z Hradce Králové. Jirka píše, Lou Bega, girlfriend everywhere. Tady to opravím, je to I got a girl, ale jo, jinak je to o tom, že má Lou Bega úplně všude holky. Je to srdcovka, měli rád taťka, vždycky na něj vzpomínám, jak si pohupoval a teď dělám to též, co on. A to jsou ty krásné srdeční vzpomínky. A přesně tak. A o tom srdcovky jsou. Takže, Lou Bega, I got a girl a pojďte se pořádně pohupovat. Jdem na to.

0: Miles Smith s námi v éteru Hit Rádia. Dámy a pánové, přátelé, kamarádi, přesně za týden jdou vaše děti do školy, respektive za týden touhle dobou už se z ní budou asi dokonce i vracet. Tak pokud máte doma nějaký školou povinný, nezapomeňte jim to šetrně připomenout, jo? K tomu za chvilku 21 Pilots, taky David Guetta nebo Eva Farna, neříkej, co má se stát.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Každý den začíná dobrodružstvím. Ve školce, na hřišti nebo na horách. A my ve V-Martu víme, že děti potřebují oblečení, které vydrží všechno. Ušito v Liberci s péčí a z kvalitních materiálů. Od legín a soft šelek až po čepice oblékneme vaše dítě od hlavy k patě.
3: A s jednorožci i dinosaury!
2: Objevte české oblečení pro malé i větší děti na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnad rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
6: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
7: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
8: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
7: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
9: Náplně hned.
10: Haló, děti a rodiče, Slovany vás zvou v neděli 30. srpna od 14 hodin na ukončení prázdnin na Božkovském ostrově. Čeká vás sportovní stezka, bublinková show, malování na obličej, tvořivé dílny a spousta zábavy. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 30. srpna na Božkovském ostrově.
11: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
12: Co to zas Popeyes kuje za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

0: Nejtěžší překážka? Rozhodnout se. Ty ostatní zvládneš, ty i tvoje děti, na Phoenix Race Plzeň. Registrace na překážkový běh na phoenixplzeň.cz.
1: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

0: Tohle jsou Axwell a Ingrosso v éteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Katy Perry nebo Kamrad, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda brzdí provoz v Plzni na Borech. Stala se ve Folmavské ulici, kde se srazili dva osobáky. S opatrností tam projedete. Pokud máte další aktuální info z dopravy, pište k nám na náš WhatsApp a číslo 720 870 237.
2: Aby vaše auto neskončilo u nás, vám přeje Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křivicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Nezapomeňte, že třetinu života strávíte v posteli. Postele Losina.cz.
5: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
6: Autohornát. Váš největší specialista na užitkové vozy Renault na českém západě. Autohornát. Prodej užitkových vozů Renault v Plzni Bolevci.
7: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Poslední prázdninový týden přinese postupné oteplení až ke konci týdne. V pátek se dočasně vrátí tropické hodnoty. Na Moravě bude místy až 34 stupňů. O víkendu pak přinese studená fronta, ochlazení a déšť. Podle dlouhodobé měsíční předpovědi by mělo být počasí pro následující týdny spíše průměrné. Letošní kandidáti na senátory nejpozději dnes obdrží volební čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky z jejich jmény pro senátní volby. Čísla jim vylosuje městský úřad v sídle příslušného volebního obvodu. Podobně dostanou volební čísla i uskupení a nezávislí kandidáti pro souběžné komunální volby. V pátek se na obloze objeví částečné zatmění měsíce. Úkaz bude pozorovatelný od časných ranních hodin a nejlepší podmínky nabídne jeho západ země. Jakou technikou se vybavit, doplní astronom Petr Horálek.
11: Na pozorování měsíčního zatmění není zapotřebí žádná speciální výbava. Úkaz je pozorovatelný pohyma očima i bez dalekohledu. Pokud ale přeci jen budete mít po ruce nějaký malý dalekohled, například triedr, budete si moci lépe vychutnat měsíční krátery.
10: Podobná zatmění nastávají maximálně 4x do roka. Teď ještě pohled k nám.
1: Nemocnice v Chebu zahájila rekonstrukci urgentního příjmu. Cílem je, aby byl přehlednější a také bezpečnější a aby zdravotníci měli celkově lepší prostory pro svoji práci. Pacienti po příchodu nově projdou registrací a tříděním podle závažnosti svého stavu. Následovat budou vyšetření v nových ordinacích.
12: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
1: Na západě Čech dneska bude většinou oblačno nebo zataženo, taky s deštěm nebo přehánkami. Na teploměrech naměříme mezi 22 a 25 stupni Celsia.
0: Hezké odpoledne, 2:13, krásný úterý přeju. Doufám, že zvládáte ten týden s naprostým přehledem. No a vy, co si třeba ještě užíváte poslední prázdninovou dovolenku, tak doufám, že jsou to samý ohňostroje. Katy Perry.

Kamarád a Be Mine, posloucháte Hit Radio. A co, už jste po obědě? Jestli jo, je čas na kávu. A fakt neváhejte, běžte si to kafe udělat, je to zdraví. Zase se potvrdily pozitivní účinky kávy na lidské zdraví. Ne, že bychom to potřebovali, ale je to super, když si to kafe dáváte a víte, že vlastně pomáháte svýmu tělu, jo. Aktuálně se zjistilo, že každodenní vypití 4 šálků kávy by mohlo snížit riziko předčasného úmrtí. Podle dosavadních zjištění totiž zlepšuje funkci jater, snižuje možnost zánětů a dokonce posiluje imunitní systém. 4 šálky, dámy a pánové, 4 šálky. Já jsem dneska zatím na 3, takže si jdu dělat kafe a vy taky, jo. Protože krom všech zdravotních benefitů, ono to zlepšuje i třeba atmosféru v práci, jo. Pojďme se všichni omluvit kolegům, co jsme jim řekli před tím prvním kafem a dejme si to 4. Ellie Goulding.

0: OMI a Cheerleader. Posloucháte Hit Radio a kamarádi, tento pátek naposledy.
1: Dokonalá desítka, 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Je to tak, je to jenom na vás, 10 otázek, 10 správných odpovědí a to znamená 10 tisíc. No prostě za každou správnou odpověď tisícovka na tankkartě Easy. A můžete vyhrát s Orlenem naposledy tenhle pátek, je to tak. Budu držet pěstě samozřejmě, protože to není jenom benzín, jo, ale to jsou taky dobroty na cesty a přece jenom v září se cestuje ještě líp než v létě, pač není takový vedro, co si budem povídat, tak na to nezapomeňte. Pátek opět budeme vyhrávat. Jeden z vás dostane možnost nabít si svoji tankkartu Easy, jak jsem řekla, až na 10 000 korun. To už jenom na vás, navíc je to hrozně jednoduchý, protože všechny ty otázky mají odpověď číslici od 1 do 10. Na ty čísla se neopakujou, jo? Takže každá další odpověď vás posouvá k tomu vytouženému krásnému výsledku. Takže nezapomeňte, už tenhle pátek jde dokonalá desítka naposled. Držím pěsti.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
7: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na VOZP.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
12: SafranCabin.cz. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
13: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
12: Děláme do letadel.cz.
13: Děláme do letadel.cz.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku.
15: Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
16: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
17: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
16: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
18: Tisku levně CZ.
19: Náplně hned.
20: Komín, kamna, kotel.
21: A kdo to všechno zařídí?
20: Klid. Vacovský grup v Klatovech se postará o všechno.
22: S našimi partnery zajistíme na klíč zaměření, výpočet, projekt, montáž i závěrečnou revizi.
20: Pro zákazníky z celého Plzeňského kraje.
22: Vacovský grup. Teplo začíná u správného řešení.
20: Více na vacovsky.cz.
23: Profi voda.
24: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

0: Nejtěžší překážka? Rozhodnout se. Ty ostatní zvládneš, ty i tvoje děti, na Phoenix Race Plzeň. Registrace na překážkový běh na phoenixplzeň.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

things that I've got. Benson Boone v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. No a dámy a pánové, je to nevyhnutelné, prostě nám končí léto, minimálně prázdniny určitě, a tak je na čase udělat i takovou oficiální rozlučku, jo? A proto tento víkend nás čeká poslední summer party. Mm-hmm. Je to smutný, ale zase celý ten víkend bude veselý. Startujeme v pátek v 15.00, jak jste zvyklí, končíme v neděli v 18 večer. A jako takhle, jo, když se řeknou ty nejlepší letní songy za posledních 30 let, tak je vám asi jasný, že to je natřískaný. Jo, jakože to je neskutečný. Co všechno pro vás máme? Takže doporučuji naplánovat třeba nějakou grilovačku. Ono má být hezký o víkendu a o soundtrack se vám k tomu postaráme my. Jo, úplně vidím, jak stojíte u grilu Ace of Base. Pak nějaká lehká opalovačka. Tom Jones k tomu úplně ideální, že jo? No a potom trošku toho vínka na večer. No a to musí být troška Itálie. Mambo Italiano. A víte co? Mambo Italiano a Shaft si dáme do uší právě teď. Troška toho léta pod těmi mraky. Jo? Jdem na to.

0: Mark Ember a Belong Together, posloucháte Hit Radio. No a když se řekne patříme k sobě, tak já si myslím, že my lidé, patříme k vínu. A víno k nám, jo, prosím vás, dokonce už 6000 let. Už 6000 let si víno v Evropě užíváme. To je krásný. To je krásný, když se vezmete, kolik hezkých chvil to přineslo, jo, za tu dobu. Tak já jsem si na počest tohoto velkolepého výročí, pač 6000 let, to zažijete jenom jednou, že jo, dovolila tady jednu z naší zahrádky tematicky. My máme rádi To se jinak nedá. Činasky a víno už za chvilku, k tomu taky Sugar Babes nebo Damiano David.
1: Tvůj Apple svět v Plzni přechází na vyšší level. Prodej na iWant v OC Olympia se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čeká tě úplně nový zážitek, bohatý program a speciální slevy až 20%. Kompletní nabídku odhalíme už tuto sobotu. Slavnostní otevření startuje 5. září v 10 hodin v plzeňské Olympii. I want, to chceš.
2: Milí Klatováci, máme pro vás první tři důvody, proč se těšit na nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská. Elektroniku a věci pro domácnost s úsměvem nakoupíte v Planeu. Váš život bude krásnější po návštěvě drogérie Rossmann a vy i vaše děti najdete zábavu a relaxaci v dětském světě s kavárnou.
3: Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospecialista.
7: Přijdete a chcete podporu. Další řidič s minimálkou a diety v obálce.
8: Máte snad něco lepšího?
7: Řidič kamionu? Jasně, že mám.
8: Jo.
7: Elfline, to je jiný přístup. Vše na pásce legálně, nemocenská normálně.
8: Takže hypotéka z sci-fi není. To ovšem situaci úplně mění.
7: Dovolenou tam netrestaj a klidně vás hned zaměstnaj.
8: To beru. Měj vše legálně. Nebuď placený jen v dietách. Jezdi pro Elfline.
9: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
11: Attention!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
11: Yes!
12: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dámy a David v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Rembrandt nebo Beyoncé, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Komplikaci v dopravě teď hlásí D6. Dávejte si pozor na kilometru 41 na trase Praha-Karlovy Vary, kde stojí odstavené nákladní vozidlo. Další aktuální info pište k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Píšu, kreslí, maluju, tušky z tehdro miluju.
6: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň, Slovany. TopPapírnictví.cz.
7: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
10: firma na zážitky
9: CZ.
11: Hi, it's me, Rita Ora.
12: I'm Macklemore.
11: I'm Dua Lipa.
13: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
16: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Dnešní jednání sněmovny o sporné novele rozpočtových zákonů, kterou vetoval prezident, se může protáhnout do noci. Prosadila to vládní koalice ANO, SPD a motoristů kvůli očekávané obsáhlé opoziční kritice předlohy a obstrukcím už při projednávání programu schůze. Senioři si musí pohlídat důležitý termín. Stát jim ani letos automaticky nepošle poštou informaci o tom, o kolik se jim od ledna zvýší penze. Doplní mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
17: Dopis s oznámením dostanou jen ti, kteří se o něj požádají, nebo ti, kdo mají datovou schránku. O zaslání oznámení poštou nemusí žádat lidé, kteří si žádost podali již loni a následně ji nezrušili.
16: V tomto případě žádost zůstává v platnosti pro další roky a oznámení o zvyšování důchodů dorazí automaticky. Olympijský vítěz Josef Dostál bude na mistrovství světa v rychlostní kanoistice závodit jen na 500. Z kilometru se kvůli viróze odhlásil. Na delší trati ho nahradí Tomáš Sobíšek. Šampionát v Poznani začne zítra a potrvá do neděle. Hlavní naději české výpravy je kanoista Martin Fuxa, který bude startovat hned ve třech disciplínách. Teď ještě pohled k nám.
1: Plzeň od září posílí MHD pro snaží cestu do fakultní nemocnice na Lochotíně. Zavede novou trolejbusovou linku 49, která vede přímo nemocničním areálem a jezdit bude během pracovních dnů. V areálu špitálu je dlouhodobě nedostatek míst k parkování, který letos umocnila stavba nového pavilonu.
18: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
1: Na teploměrech dnes naměříme nejvýš kolem 25 stupňů, na horách se pak teploty zastaví kolem 20. Dál u nás na západě Čech bude oblačno nebo zataženo.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi Kateřina Pechová, samozřejmě další porce fantastických hitů. Teď až nejslavnější sitcomový soundtrack, tohle jsou Rembrandt, I'll be there for you.

Tohle jsou Rembrandts, I'll be there for you. No a dámy a pánové, je čas. Pravda nebo bullshit? Ano, opět jsme tady v té naší oblíbené rubrice a tentokrát se trošku otočíme za těma dovolenkama, co jste měli. Protože máte takovou tu tendenci vozit lidem kolem sebe dárky? I když to třeba vlastně nechtějí? Vykašlete se na to. Hele, to jsou vyhozené peníze, protože údajně 2/3 obdarovaných takový dárek vůbec nepotěší. 2/3, což je docela dost. Jasně, no, protože ono, co vyberete v těch suvenýrových obchodech, že jo? Magnetek, dobrý, popelník, pak třeba takový ty otvíráky, kde na druhé straně nahápaní nebo přirození, že jo? A tak, jakoby je hezký, že na ty lidi myslíte, ale možná je to vlastně zbytečný. Jo, já už jsem taky takhle vozila zapalovače a prostě vlastně úplně zbytečný křápy. Podle mě potěší takový ty věci, co se dají sníst, jo, jako olivový oleje, síry a podobně, ale jinak tady ty serepetičky, možná se na to prostě pojďme vykašlat. No a nebo se mýlim, nebo jste opačného názoru a proto jsme tady. Pojďte mi napsat 777-937-777 nebo nahrajte hlasovku na WhatsApp. Jste zastáncem těchto krásných dárků z dovolených, nebo jsou to podle vás hlouposti a je naprosto zbytečný to kupovat? Pište. Jak tomu posílám další hity, za chvíli Michal Schulte a tohle už je Beyoncé.

Michal Šulta, Rehab, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. No a řešíme tady dárečky z dovolených. Jestli to má smysl kupovat magnetky a podobné věci, nebo jestli je to blbost. Protože podle studie 2/3 lidí tyhle dárky vůbec nepotěší. A vypadá to, že mi to potvrdíte, protože Jarda píše jednoduše. Ahojky, mám rád dárky, co se dají sežrat. Za mě to je dokonalá odpověď. Hanka přesně v tomhle duchu. Ahoj, dárečky jako předměty mě nepotěší, ale láhev dobrého vína vždycky. No vidíte, ale už se k tomu dostáváme. Jak se to dá sníst nebo vypít, je to perfektní. Jo, pak píše Kamča, my máme strejdu, který si prostě nemůže pomoct a kupuje nám ty největší blbosti, co se žene. Takže ano, i ten otvírák s přirozením doma. Já jenom doufám, že když už ty věci máte, že je fakt používáte a vždycky, když vezmete tuhle věc do ruky, že si na strejdu vzpomenete. Pište dál na 777-937-777, jak jste na tom z dárečky z dovolených. Ano, nebo je to blbost? Dejte vědět další hity k tomu, tohle je Alexandra Sten.

0: Linkin Park v éteru Hit Radio. Díky všem za vaše reakce. Pravda nebo bullshit, 2/3 obdarovaných nechce ten suvenýr z dovolen, co jste jim přivezli. Nebo je nepotěší. Na tom jsme se víceméně už stihli i shodnout a pak přišla Klára a hodila nám do toho vidle. Klára, prosím vás, píše, já jsem ráda za vše. No jo, tak jsou i tací samozřejmě. Kláry, to je dobře, já doufám, že ti všichni taky vozejí dárky, jo. Tak hele, abychom to uzavřeli, jo, tak nejste povinni nic z dovolený vozit, to je jedna věc, nemusíte, jo, zbytečně do suvenýr shopů. A když už byste chtěli, tak se zeptejte lidí kolem sebe, chceš něco z dovolený? Když řekne jo, tak je to jasný. A když řekne ne, no tak jim přivezte něco k jídlu nebo k pití, páč to stejně vydrží jenom chvíli. Díky, že jste se i dneska zapojili. Já vám za to pošlu další hity. Neil Diamond a Two Friends nebo Xindl X už za chvíli.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autowolf, autorizovaný partner Volvo. Autowolf.cz.
2: To máte trámy, terasová brkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
3: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Přijďte se odborně poradit. Na zdravý a kvalitní spánek jsme tu my. Postele
6: Losina. Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tvojej zemi.
1: Xindl X a Mirka Miškechová, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne, půl třetí, je dost možné, že už vyhlížíte cestu z práce domů. Pokud šéf není na dohled, zkuste klidně zdrhnout dřív. Třeba si toho nevšimne. Budu držet pěsti, pokud se opravdu odhodláte k tomuto riskantnímu kroku. Ale hele, teď už je úterý, no, tak to stejně nemá smysl už nějak jako přehánět do víkendu, že jo? Teď už je to za chvilku. No a pokud hledáte ten nejlepší večerní soundtrack, tak tam je to jasný. Hit Radio Classic. To znamená i dneska v 6 hodin. Společně budem cestovat časem s tím nejlepším z 80., 90. a taky milénia. A když se bavíme o tom miléniu, rok 2001. Pink, Get the Party Started.

0: Temper City Self-Aware, jste s Hitradiem, krásné odpoledne. Blíží se 15. hodina, já se s vámi pro dnešek loučím, respektive na dalších pár hodin, slyšíme se večer u Hitradia Classic. Teď už je čas na vaši oblíbenou odpolední show, nenechte si to ujít, pokud jdete z práce, tak hlavně opatrně, no a do celé ještě třeba pár maniaků. Konkrétně 10,000 Maniacs. Ano, do uší Because Tonight, taky Ray Dalton nebo DJ Antoine už za chvilku. Mějte se zatím hezky, ahoj.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
4: Máme pro vás první tři důvody, proč se těšit na nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská. Elektroniku a věci pro domácnost s úsměvem nakoupíte v Planeu. Váš život bude krásnější po návštěvě drogérie Rossmann a vy i vaše děti najdete zábavu a relaxaci v dětském světě s kavárnou.
5: Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
6: Haló, děti a rodiče, Slovany vás zvou v neděli 30. srpna od 14 hodin na ukončení prázdnin na Božkovském ostrově. Čeká vás sportovní stezka, bublinková show, malování na obličej, tvořivé díly a spousta zábavy. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 30. srpna na Božkovském ostrově.
7: Prázdniny to balí, ale léto ještě zdaleka ne. Nechte přípravy na pondělí. Je tady

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. K požáru vozidla vyjeli hasiči na dálnici D5. Dávejte si pozor kolem kilometru 90,5 ve směru od Plzně na Rozvadov, kde je dočasně zúžená vozovka. Auta popojíždí v koloně, tak tam počítejte se zdržením kolem 10 minut. A další aktuální info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-NCZ.
3: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
4: pak hrnky,
3: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
4: Škola volá!
5: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: Je 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkártová. Plzeňané mohou opět rozhodnout o vylepšení města. Hlasovat o těch nejlepších projektech se bude aktuálně na Doubravce, kde se bude vybírat ze 16 různých nápadů. Každý obyvatel obvodu bude mít 2 hlasy. Odevzdat je bude možné během celého září. A teď potěšíme motoristy v Karlových Varech. V dalších 2 ulicích v části Tuhnice bude parkování první hodinu zdarma. Jde o ulice doktora Engla a Milady Horákové. I pro krátkodobé parkování ale bude nutné pořídit si bezplatný parkovací lístek nebo potřebné údaje zadat do parkovací aplikace. Celní správa varuje před podvodnými e-maily, které lákají od lidí peníze. Jakým způsobem, popisuje mluvčí celní správy Hana Štáfová.
8: Podvodníci se snaží vylákat peníze u zásilek v hodnotě do 150 euro. A rovněž jsou rozesílány i podvodné SMS jménem celní správy, kdy celní správa má údajně řešit dopravní přestupky a odebírat za ně body.
0: Celníci radí, abychom na tyto zprávy vůbec nereagovali. Fotbalová Sparta investovala do větší bezpečnosti nedělního ligového derby se Slavií 700 tisíc korun. Letenští o tom informovali na svém webu. Praští rivalové se utkají poprvé od květnového nedohraného derby v Edenu, které předčasně ukončily výtržnosti slavistických fanoušků.
9: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
0: Na středu předpověď pro celý západ Čech slibuje oblačno nebo zataženo. Častější bude déšť nebo přehánky a ojediněle k nám mají dorazit taky bouřky. Teploty se budou zítra pohybovat mezi 22 a 26 stupni. Tolik počasí, teď už je tady úterní divoký západ.
1: Hit Radio FM Plus.
10: Je to tak, krásné odpoledne všem, od Aše až po Prahu. Dokonce i ve Větrné Jámě ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
11: Harry Houdini v kočičím kabátě. Rodinné vstupné na letecký den v Chebu a budeme sbírat dětské otázky, které vás dostanou do kolen.
10: No a máme taky další várku skvělých hitů, ať už

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Tady je divoký západ, krásný odpoledne, zdravíme celý západ Čech.
1: Škola se blíží, přátelé. Já to říkám naprostým nadšením, prostě poslední týden a máte je z krku.
0: Ne, naopak, ještě týden si budete s dětma užívat toho společného času. Teď to je přeci boží.
1: Borec, jediný, který tady nemá děti ve studiu.
2: Jak to řekl, značením.
1: Takže já mluvím teďka za všechny rodiče. Je mi jasný, že z těch dětí za dva týdny celých prázdnin máte hlavu v pejru. Jo? Hlavně z těch jejich otázek, protože děcka jsou neuvěřitelně všeteční a pořád se na něco ptají. A nás dneska bude zajímat, jaká otázka dětí vás dostala do kolen.
0: A tati prdí taky hadi. Já ty děti nemám, to je první, na co si vzpomenu. Jako.
1: Na to se mi dítě ještě nikdy nezeptalo, ale velmi často slyším, když třeba jako jsme v tramvaji, takový to prostě, tati, a proč je ten pán takhle tlustej? No a nejhorší je, že se neptají moje děti, že jo? Se ptají ty cizí děti.
0: Na tebe,
1: ukazují si to na mě.
0: 720, 870, 237. To je náš WhatsApp, dejte nám vědět, na co se vás letos děti během prázdnin ptali.

0: Alex Warren, krásný odpoledne, tady je nejposlouchanější odpolední show na západě Čech, divoký západ. Dneska sbíráme všeteční dotazy vašich dětí. Prostě tím nějaký dotaz, kterým vás absolutně poslali do kolen.
1: Píše Tomáš a díky za to. Ahoj, moje malá, 4 roky, se zeptala babičky, jestli žili ještě dinosauři, když byla malá.
0: Ne!
2: Jak já týhle otázce rozumím. Můj malej, když byl zhruba stejně starý, tak se zeptal mě, jestli když jsem se narodila, tak už jsem byla človíček, anebo ještě v opice. Takže v jeho očích musím být asi děsně stará.
0: Jo, a ten svět už byl černobílej, nebo teda už barevnej, nebo černobílej, jak to bylo, maminko?
1: Zabáry černobílej.
3: Zvu vás na Den chytré mobility, který se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích v sobotu 19. září a všechny technologie, většinu z nich, si budete moct sami vyzkoušet. Akce je zdarma. Když dorazíte, budete si moci sednout do autonomně řízeného auta, podívat se do očí, popřípadě dokonce si stoupnout do cesty doručovacímu robotu. Chybět nebudou ani ukázky elektromobility, moderní logistiky nebo vhled do budoucnosti vysokorychlostní železnice a městské hromadné dopravy. Den chytré mobility je určen rodinám s dětmi, studentům i všem, které zajímá, kam se mobilita a technologie s ní spojené posouvají. Snažíme se ukázat moderní mobilitu srozumitelně a prakticky, abyste se jí nebáli, abyste věřili, že to, co děláme, nám bude pomáhat, bude bezpečné a abyste vlastně všichni si mohli užít ty technologie na vlastní kůži. Důležité je včas se registrovat na webu www.denchytremobility.cz.
4: Extreme Sale v online shop.cz.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
7: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
8: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
9: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Nejtěžší překážka? Rozhodnout se. Ty ostatní zvládneš, ty i tvoje děti, na Phoenix Race Plzeň. Registrace na překážkový běh na phoenixplzeň.cz.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Katka Marie Tichá zažehnula plamen, no víkendu se budem zase potit, budou tropy.
1: Hit Radio. Summer Party.
2: A taky se bude tančit na ty největší letní songy, který vůbec tady v playlistu Hit Radio FM Plus máme. Jeden z nich si dáme teďka, je to song z roku 2000, což je doba, kdy se na party rozhodně nepilo mlíko jako dneska.
0: Takhle, v roce 2000 mi bylo 6, to si myslím, že jsem akorát odlužil sunar. Co jste pili vy teda?
3: Já už jsem chodila do města a tenkrát se pili takový ty sladký, jako třeba bylo to jablíčko, pamatuješ si to?
2: Myslíš Berenzen nebo pušky na tyhle ty věci?
3: Jo, jo, to bude ono.
0: Ježiš, to byly takový ty tlamole, pifuj a bole hlavy.
3: Kámo, to ty víš, v 6 letech.
0: No, protože o 10 let později se to bylo taky.
2: Tady Jakub přešel ze sunaru rovnou na puškina. Ale vem si to, ne, to je, jak vždycky ty dospělí na nás jako koukali, když jsme něco takovýhleho pili, jakože pane bože, jak si tímhletím můžete ničit hlavu. No jo, jenomže když je vám nějakých těch náct, tak vaše jako metabolismus, celý to tělo, to ještě jede, to ještě spaluje. Jasně, když se tohle napije 35-letý člověk, no tak prostě je odkázaný na brufen, jo.
0: Jako dneska si dá David 4 hele piva a je hotovo, vymalováno. No, vzpomínat budeme v pátek v 15 hodin, startuje poslední letošní summer party, buďte u toho. Summer Park.

0: Niko Santos, tady je divoký západ Hitrády FM Plus, jak Kendrick Lamar, to dáme za chviličku, no a dál hledáme otázku, dětskou otázku, která vás jako dokázala vykolejit. Co by rodiče?
1: Něco, co vás dostane do kolena. Já tady mám jeden příběh, který jsem nedávno četl. Možná jste ho četli taky. Představte si prostě malá holčička cca 4 nebo 5 let nastoupí s maminkou do tramvaje. Teďka si sednou, že jo, tramvaj je úplně plná lidí a holčička takovým tím pronikavým, vysokým písklavým hláskem se zeptá maminky. A maminko, co je to ten orgasmus? A teď najednou, víš, všichni v té tramvaji koukají do těch telefonů, víš, jako něco si tam čtou a najednou všichni zvednou hlavu a kouknou. Co ta maminka asi odpoví?
2: To taky zajímá, co odpoví maminka.
1: Hele, rozluštění celého příběhu bylo o tom, že samozřejmě ve 4 letech jako takovýhle slovíčko většinou nepatří do běžné slovní zásoby malého dítěte. A malá holčička si prostě jenom spletla slovo. Kouká totiž běžně na takový ten seriál Byl jednou jeden život a chtěla se zeptat, co je to ten organismus. Ale byl z toho prostě tramvajový orgasmus.
0: Hele, ale tohle je jako hrozně blbá otázka, akorát v tramvaji, protože pokud se ti dítě maminky zeptá, mami, co je to ten orgasmus? A maminka, že mě neví.
1: Zeptej se tatínka.
0: Nevím, že jo. Hit Radio. Jenom hity.
3: Hit Radio. Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
4: Pyžamko s jednorožcema.
3: Máme.
4: Bundu a sovčelky s kočičkama.
3: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
4: Tepláčky, tyhle mám děravý.
3: Máme tyhle s dvojitými koleny.
4: A hlavně méně.
3: Neboj, máš ho už v batůšku.
4: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
3: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberce. M plus H.
5: Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm. Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auťák u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
6: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
5: MHCZ. Už 30 let.
7: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Autohornát. Váš největší specialista na užitkové vozy Renault na Českém západě. Autohornát. Prodej užitkových vozů Renault v Plzni Bolevci.
9: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
10: Co to za popájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
11: Nejtěžší překážka? Rozhodnout se. Ty ostatní zvládneš, ty i tvoje děti, na Phoenix Race Plzeň. Registrace na překážkový běh na phoenixplzeň.cz.
12: Hit Radio FM Plus.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Silence. Starý hit, novinka Bátě, to jsou Disturbed, Sound of Silence, posloucháte Divoký západ, tady je Hit Radio FM+.
1: No a Bára chystá taky zprávy, vezme nás na dětské hřiště do karlovarské části Bohatice. Čím bude tak zvláštní?
2: Nově, tam totiž bude dětská železnice, zmenšená železnice,
1: cože?
2: Která bude vozit
1: to
2: i dětičky.
1: No, Bohatice, to víš, to by se v Chudenině nestalo. Tam si to totiž můžou dovolit.
0: Ano, ano, Bohatice, člověče.
1: A detaily ve zprávách za chvilku, předtím ještě Green Day, užívejte odpoledne s náma.

0: Jonas Blum, Jack and Jack, divoký západ, krásný odpoledne, jdeme kouknout na dopravu.
1: Je tady nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dál pokračuje omezení na dálnici D5. Dávejte si pozor na kilometru 90 ve směru na Rozvadov. Hasilo se tam nákladní auto a teď je místo stále ještě průjezdné, ale jen jedním pruhem. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, nehodě nebo třeba uzavírce, pište k nám na WhatsApp. Číslo je 720 870 237.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Navštivte největší specializovanou prodejnu postelí a madrací.
6: Postele Losina.
7: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n.cz.
8: 3, 2, 1, jedem! Rozjeď to, než zazvoní. Přijď se bavit v sobotu 29. srpna do OC Rokycanská. Těšit se můžeš na pump track, vystoupení BMX jezdců, herní zóny Hot Wheels a Barbie, našlapané soutěže i DJský set. Startujeme už ve 13 hodin, tak naskoč a užij si poslední prázdninovou jízdu naplno. Těšíme se na tebe. OC Rokycanská.
9: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
10: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
1: Bude 16 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Karlovy Vary se budou moci pochlubit unikátem. Zanedbaný pozemek u Horního nádraží v Bohaticích se totiž promění v dětský park, kde bude nově dětská železnice. Po kolejích budou jezdit modely vlaků, které uvezou i několik dětí. Pokud vše půjde podle plánu, první návštěvníky by park mohl přivítat už na jaře. Obchod s chudobou na západě Čech kvete. Třeba v Plzni žijí na ubytovnách stovky lidí a rozhodně neušetří. Za pokoj často platí až 7 000 korun měsíčně za osobu a žádný luxus si neužívají. Často pokoj sdílí s hmyzem nebo hlodavci. Nedostatek mají i soukromí. Píše o tom Deník.cz. Do vesmíru může příští rok zamířit i kousek Česka. Veřejnost teď může navrhovat předměty, které by český astronaut Aleš Svoboda mohl vzít sebou na mezinárodní kosmickou stanici. Pokračuje mluvčí rezortu obrany Johana Starková.
13: Návrhy je možné podávat prostřednictvím formuláře na webu České cesty do vesmíru až do 18. září 2026. Ideální je malý a lehký předmět, který je vizuálně zajímavý, má srozumitelný příběh a může dobře fungovat na fotografii nebo videu.
1: O tom, které předměty nakonec skutečně do vesmíru poletí, rozhodnou až odborníci.
14: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
1: Taky zítra u nás bude většinou pod mrakem. Předpověď slibuje oblačno nebo zataženo s teplotami mezi 22 a 26 stupni Celsia. Počítat máme taky s deštěm nebo přehánkami a dorazit k nám můžou taky bouřky.
11: Hit Radio FM+.
0: Rodinné vstupné na letecký den v Chebu. Jestli chcete vidět zadara Martina Šonku, posloucháte správný rádio. Za chvilku pro vás máme lístky. Hit
15: Radio. Teď ještě další hity. Tady je Eva Farná, Mira. Krásné odpoledne.

0: Eva Farná, Miraj, a vzpomeneš si, tady je Divoký západ, Hit Rádio FM+. Slibovali jsme rodinné vstupné na letecký den do Chebu tento víkend a...
1: Tak jo, máme, hele, je to úplně jednoduchý. Stačí jenom projít kvízem na ruby, máme pro vás 30 vteřin a chceme slyšet jenom špatné odpovědi na naše velmi dobré otázky.
0: 720 870 237, to je telefon sem k nám. Tohle je Lučenzo.

0: Lučenco Donomar, posloucháte Divoký západ Hit Rádia FM+, a my celý tenhle ten týden rozdáváme rodinné vstupné na letecký den do Chebu.
1: Divoký západ uvádí kvíz na ruby.
2: Otázka je jasná, koho a odkud máme na drátě?
3: Ahoj, zdravím vás, Veronika.
2: Ahoj, Verčo, z Chebu. No ahoj, tak to máš kousíček na letiště, to nás těší. Pomalu můžeš jít pěšo. Před tebou 30 vteřin otázek, záludných, kdy chceme pouze špatné odpovědi. Zvládneš to?
3: No, pokusím se.
0: Hele, já myslím, že by to neměl být vůbec žádný problém. Jdeme na to.
3: Dobře.
2: Na čem lítá Martin Šonka?
3: Na kanapy.
2: Jak se jmenuje chebská pec, kde se peče chleba?
3: Jmenuje se Sojka.
2: Co je to vztlak?
3: Vztlak? To je třeba závradlí.
2: Ano, co dělá vítr, když nefouká?
3: Prosím?
2: Co dělá vítr, když nefouká?
3: Když nefouká, tak třeba prší nebo sněží.
2: Proč je moře slané?
3: Protože jsem tam nasypala cukr.
2: A co je největší lákadlo leteckého dne v Chebu?
3: Tramvaj.
0: Není to pravda, je to létající kanapé Martina Šonky, jsme hrozně zvědaví. Jo.
2: Myslíš, že má i úložný prostor?
0: Ne, je rozkládací, víš, jako. Veroniko, velká gratulace, hele, pobavila si nás a naprosto právem získáváš od Divokýho západu Hit Rádia FM Plus rodinné vstupné na letecký den do Chebu.
3: Moc děkujeme.
2: Nemáš vůbec zač, vydrž nám na drátě. A pro vás ostatní další rodinný vstupný zase zítra po 16.

0: To je zase zvěřinec, že jo? Shakira, ladíte Divoký západ, Hit Radio FM+, a my se jdeme kouknout, jak to vypadá na silnicích.
1: Jsme Hit Radio FM+, a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dávejte si teď pozor v Plzni, kde došlo k nehodě v Mohylové ulici. Jsou tam v sobě dva osobáky a místo je teď průjezdné se zvýšenou opatrností. No a posloucháte nás taky na D4, kde teď hlásíte odstavený osobák. Překáží na kilometru 38,5 ve směru na Strakonice, tak i tam opatrně. Další dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Tvůj Apple svět v Plzni přechází na vyšší level. Prodej na iWant v OC Olympia se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čeká tě úplně nový zážitek, bohatý program a speciální slevy až 20%. Kompletní nabídku odhalíme už v tuto sobotu. Slavnostní otevření startuje 5. září v 10 hodin v plzeňské Olympii. iWant, to chceš.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
5: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
9: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
12: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
1: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: Experimental a s váma je dál divoký západ Hitrády FM Plus. Krásné odpoledne všem na západ Čech, šťastnou cestu domů.
1: My moc děkujeme vám všem, kdo nám píšete na 720 870 237. Dneska se tady bavíme a rozebíráme takový ty všeteční dětský otázky, které vás dostanou do kolen.
2: No a píše nám taky Milan, že se ho synek kdysi zeptal: tatínku, proč se s maminkou zavíráte do ložnice?
3: Bych věděl, co odpovědět.
1: No ale mě, ne, tomu dítěti, že jo?
3: Tomu dítěti.
1: A co bys mu tam teda řekl?
3: Aby jsme o tebe měli chvilku pokoj.
1: Jo, tak to jo, to jo. Jdeme do pokoje, abychom měli pokoj, že jo, to dává smysl. Ale takhle, je to absolutní nic proti tomu, co mně se stalo. Jak víte, tak s našima dětskama trávíme celkem dost času v nemocnici, jo, nebo u doktora v čekárně a tohle. Jednou jsme takhle v čekárně, sedíme tam a náš malej se zeptal při pohledu na starší paní: a tatínku, kdy ta paní umře?
3: Ne.
1: A já, tyjo, a co teďka jako mám říct? Jak to vyřeším? Napadlo mě jediný. Vzít a zavřít to do babyboxu. Ne, to jsem neudělal, prosím vás.
3: On se první zeptal na adresu. Tady jsou Cranberries.

0: Divoký západ je s váma. Dávno pryč jsou doby, kdy městská policie v autě vozila botičky, teď tam vozí něco jiného.
1: Kočičky, přátelé, kočičky. Máme pro vás totiž kočičího Houdiniho. Takhle tomu říkají teďka aktuálně v médiích. Policajti nedávno dostali hlášení, že někde na Doubravce tam mňouká nějaký koťátko z prostoru pod kapotou. Takže tam prostě přijeli s takovým tím, víš, tím multivanem odchyt zvířat. Tam přijedou a zjistí, ano, opravdu, jako mňouká tady kotě, vyhledají teda nějakou tu majitelku, ta otevře kapotu, šup, je tam kotě. Tak ho chtějí vzít, jenomže ono jim zdrhne, že jo. A teďka jim takovým způsobem veme čáru, že oni najednou nevěděli, kam se podělo, jo. Fakt, jako zvláštní.
0: To je reputace odchytová, jako...
1: Není to úplně reklama. ale já bych chtěl vidět jako tebe na jejich místě. Takže teď si to vem, jo. Prostě borcům, teda měšťákům, prostě uteklo kotě a oni neví, kde je. No tak po chvilce prostě sednou do auta a říká, tak jedem domů.
0: Jedeme pryč.
1: Jo. A najednou mají pocit, že jim to nějak divně mňouká od podvozku. Ne. Tak prostě přejeli celý město, nakonec zastavili a zjistili, že teda jako někde v podběhu u kola, na zadním kole, tak tam bylo to mourované kotě. Jasně, za tohle asi přídavky a prémie já nebudou, já nevím, no.
0: Jestli to slyšíš, ale podle mě už pro nás jedou.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: 3, 2, 1, jedem! Rozjeď to, než zazvoní. Přijď se bavit v sobotu 29. srpna do OC Rokycanská. Těšit se můžeš na pump track, vystoupení BMX jezdců, herní zóny Hot Wheels a Barbie, našlapané soutěže i DJský set. Startujeme už ve 13 hodin, tak naskoč a užij si poslední prázdninovou jízdu naplno. Těšíme se na tebe. OC Rokycanská.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Hernaudětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
3: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
2: Děláme do letadel CZ.
3: Děláme do letadel CZ.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
5: Komín, kamna, kotel.
6: A kdo to všechno zařídí?
5: Klid. Vacovský grup v Klatovech se postará o všechno.
6: S našimi partnery zajistíme na klíč zaměření, výpočet, projekt, montáž i závěrečnou revizi.
5: Pro zákazníky z celého Plzeňského kraje.
6: Vacovský Group. Teplo začíná u správného řešení.
5: Více na vacovsky.cz.
7: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
8: Hit Radio FM Plus.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Hokej Západ, Hit Rádia FM+, zprávy jsou tu už za chvilku a my se na ně těšíme.
1: Ano, v nich se totiž bude řešit, respektive stát chce řešit, nízkou porodnost mezi mladými. A tak po vzoru toho, jak jsme třeba měli chodit po schodech, byste možná čekali, že řekne, pojďte volizovat citron. Ne, máme tady dotace na chůvu. Jo, normálně prostě chodíš ještě do školy, nemůžeš tento nonc, protože máš povinnosti ve škole, my ti zaplatíme chůvu.
0: To je nejúžitečnější dávka ze všech, protože o to nebude moc velký zájem.
1: A víte, jak se bude jmenovat? To vám poví Bára, počkejte si.

0: Fajnu. Leone, krásné odpoledne všem, zdravíme západní Čechy. 17. hodina se blíží a to znamená co?
1: Že jdeme na dopravu a zprávy.
0: No, šikovná holka.
1: Je tady nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor v Plzni na Doubravce. Nehoda dvou osobáků se pořád ještě řeší v Mohylovce. Projíždějte tam určitě s opatrností. A další dopravní info pište k nám na náš WhatsApp. Číslo k nám je 720 870 237.
2: Aby vaše

0: Suda s provozovnami v Plzni, Ximicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice ocel.
1: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
2: Píšu kreslí maluju, tušky z tehdro miluju.
3: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň, Slovany. Top papírnictví CZ.
4: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: Bude 17 hodin, jsou tady krátké zprávy pro západní Čechy a s nimi Bára Purkartová. Plzeň od září posílí MHD pro snažší cestu do fakultní nemocnice na Lochotině. Zavede novou trolejbusovou linku číslo 49, která povede přímo nemocničním areálem a jezdit bude během pracovních dnů. Fungovat začne už příští týden, přesně 1. září. Už 200 000 cestujících ohodnotilo svou jízdu vlakem. Tuto možnost mají v aplikaci Můj vlak a podle posledních dat spokojenost lidí roste. Pokračuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: K rostoucí spokojenosti přispívá především rozsáhlá obnova a modernizace vozidlového parku a pokračující zvyšování kvality služeb. České dráhy v posledních letech uvedly do provozu stovky nových nebo modernizovaných vlaků a investují také do digitálních služeb, které zákazníkům usnadňují cestování.
1: Cestující si nejvíce pochvalují pohodlný nákup jízdenek. Rodiče malých dětí, kteří jsou na rodičovské a ještě studují, budou moci nově získat takzvané hlídačkovné. O novou podporu bude možné žádat od září elektronicky přes systém Jenda. Letos se bude měsíčně vyplácet skoro 7,5 tisíce korun.
3: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
1: Na západě Čech zítra budeme mít převážně oblačno nebo zataženo. Během dne budou častější přehánky nebo déšť a objevit se můžou taky bouřky. Teploty se v maximech usadí kolem 26 stupňů. Teď už pokračuje divoký západ s Davidem a Kubou.
0: Hit Radio FM Plus.
4: I po 17. hodině máte naladěný divoký západ.
5: No, abyste se s náma cítili správně dobře, tak jsou tu Coldplay,

0: David Guetta, Terry Swims a taky divoký západ s váma. Jsou situace, kdy si říkám, že kdybychom byli pod vlivem, tak to máme o něco jednodušší. Abych vám to vysvětlil, jo? Viktorka teďko bude hrát proti Crvené zvezdě. Říká to správně? No, jsou to Srbové.
1: Ano.
0: Jo? Mně to za boha nejde, já jsem to tady zase trénoval asi 10 minut, abych to vůbec ze sebe vykoktal.
2: Crvená zvezda.
0: To je hezky, jak tomu dává už i ten opilecký přízvuk, veď?
2: No a přesně, a teď si vem, jak to jako musí komolit ty fanoušci, že jo? Protože ty přece na milkshakech jako nefungujou, ne?
0: Ty máš pocit, že jim bude někdo říkat Crvená zvezda, až přijedou? Já si myslím, že dostanou všechny možný názvy. A Crvená zvezda bude to poslední, co jim někdo poví.
2: To asi jo. Hele, ať už se ty Srbové jmenujou jakkoliv, je to vele důležitý zápas. Navíc se tam úplně premiérově představí novej trenér a věřím, že u toho chcete bejt. www.fcviktoria.cz, tam se ženete vstupenky.
0: No a brakadabra, je tu Lady Gaga.

0: Tady je Divoký západ, Bruno Mars a Grenade, Lipo a Krištof, tak ty si dáme už za chviličku, no a zdravíme taky do Horní Břízy, kde se včera večer asi úplně nespalo. Probíhala tam velká záchranná akce. Někdo tam totiž vylez na 40 metrů vysoký vysílač a vyhrožoval tím, že skočí dolů.
1: Vím, že to zaměstnalo hasiče a taky policajti, že tam byl dokonce i policejní vyjednávač, který asi jako 11 hodin rozmlouval tady s tímhletím maníkem. A nakonec ho překecal, aby slezl.
0: No zaplať pán Bůh, já jsem za to hrozně rád. Jako, ono si řekneš 11 hodin, to je ukrutně dlouhá doba. Na druhou stranu zachráněný lidský život. Jo?
1: Jo, ale já bych hrozně potřeboval číslo na toho vyjednavače, protože jako, ten by mi třeba mohl pomoci, jak dostat děti z dětského hřiště. A nebo třeba, jak jim vysvětlit, že si mají zrovna vzít jako uzavřený boty, když venku prší. Ne, dneska nemůžeš ven v těch sandálích, prosím tě, je tam...
0: Víš, ale to není práce vyjednavače, to je práce rodiče. No, ale nepřehazuj svou odpovědnost.
1: Dobře, tak já bych potřeboval, aby mi to vysvětlil, jak se tohle to dělá, protože když zvládne překecat jako sebevraha, ať sleze dolů, tak určitě by dokázal i moje děti vykopat z baráku ven.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
4: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
5: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Autohornát, váš největší specialista na užitkové vozy Renault na Českém západě. Autohornát, prodej užitkových vozů Renault v Plzni Bolevci.
8: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
9: Klidná, krásná, dostupná. Šumava, Šumava žije CZ, web plný zážitků.
10: Šumava Card, vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na Šumava žije CZ.
11: Nápady, tipy, inspirace.
12: Šumava žije!
11: Šumava žije CZ.
13: Přesvědčte se o největším výběru postelí a madrací. Postele Losina CZ.
14: Haló, děti a rodiče, Slovany vás zvou v neděli 30. srpna od 14 hodin na ukončení prázdnin na Božkovském ostrově. Čeká vás sportovní stezka, bublinková show, malování na obličej, tvořivé dílny a spousta zábavy. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 30. srpna na Božkovském ostrově.
2: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, ne,

0: Zara Larsson, Lush Life, ladíte divoký západ Hitrády a FM Plus a bacha, i tento týden vlastně už naposledy pro vás máme 10 000 korun na tankování a to rovnou v přednabitý kartě. Díky Tank Easy od Orlenu se nemusíte bát toho, že byste nikam nedojeli a měli prázdno a hladový oko.
1: Musím říct, že vám docela závidím, protože já jakožto moderátor Hitrády a FM Plus se do téhletý soutěže zapojit nemůžu. A zrovna o víkendu jsem jel natankovat plnou nádrž. Kamaráde, já jsem v tom byl za 2300 korun.
0: No tak choď pěšky.
1: A já jsem si úplně říkal, pozor, pozor, ale nenatankoval jsem náhodou tu prémiovou naftu? Ne, tu nejhorší. 2300. Bude dobrý den. Co s tím? No poslouchat Hitradio FM Plus a už tenhle ten pátek máte poslední šanci vyhrát si desítku do vaší nádrže.
0: No a kdyby náhodou jste měli hlad, hele, můžete to využít i na občerstvení. To je skvělý, takže jestli to dáte do nádrže anebo do pupičku, to je úplně na vás. Kid Laroi a Justin Bieber právě teď.

0: tady je Divoký západ a taky David Kašner. Za chviličku to rozjedeme, zase trošičku do rytmu. Dáme si Offenbach, no a máme pro vás taky tipy na víkend. Kam
1: vyrazit? Plzeňské filmové večery už pomaličku končí. Máme před sebou teďka několik málo promítání, tak třeba dneska Plzeňský prazdroje a drama Bojovník a zítra komedie Bardotky. Pokud byste chtěli vyrazit někam s dětskama, tak doporučuji ve čtvrtek Pohádkové čtvrtky v Depu 2015. Tento čtvrtek 27. tam hrajou poslední pohádku od 16 hodin. Vstupné je zdarma a pohádka se jmenuje Kašpárek to zařídí.
0: Já vás pozvu do Karlových Varů a to během víkendu 11., což je pátek, a taky 12. září, což je logicky sobota. Proběhne tam totiž další ročník festivalu Vary září. Můžete se těšit na instalace na Alžbětiných lázních, hotelu Termál, Mlýnské kolonádě a spoustě dalších památek a symbolů Karlových Varů. Zároveň ten samý den, jak v pátek, tak v sobotu, proběhne taky gastronomický festival přímo před hotelem Termál, a to Street Food Market, takže když se vydáte na festival světla, můžete se u toho i skvěle najíst.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
3: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
4: Milí Klatováci, nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská má pro vás další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé maso a uzeniny vám nabídne řeznictví Cloud. A že malé ceny umí dělat velké úsměvy, se přesvědčíte v actionu.
5: Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autovolv. Autorizovaný partner Volvo. Autovolv.cz.
7: Wellness Klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. wellnessklubplzeň.cz.
8: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
9: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
8: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
10: Tisku levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Poslední táborák léta?
13: To jo, ale

0: hity na Hitrádiu. Léto je lepší s Hitrádiem. Hitrádio FM Plus.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Co bude za 100 let, tak to teda fakt netušíme, ale co bylo dneska, tak to víme na tuty a dobře. Tady je divoký západ a je čas shrnout to nejzásadnější, o čem jsme dneska mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme celé odpoledne sbírali všetečné dotazy vašich dětí. Přece jenom poslední týden, kdy je máte doma, za chvilku už si je přiberou paní učitelky a ty samozřejmě si s těma otázkama nějakým způsobem poradí. No a měli jsme tady jednu otázku, proč je ten pán tak tlustý? Tuhle tu otázku většinou neříkají moje děti, ale cizí, zrovna když jsem v tramvaji. S těma svejma dětma, sakra.
0: I fakt, že těchto otázek není nikdy dost. A tak přidáme další. Dokážete si, dámy, představit, že by se vás vaše dcera v tramvaji plné lidí zeptala, co je to ten orgasmus? Čert vem, že myslel organismus. Bacha, je to past. Můžete říct nevím, ale to už by se smáli i ti, kteří do té doby dělali, že ten dotaz vůbec neslyšeli.
1: Jo, dneska to byla sranda. Zítra taky, nalaďte si nás hned po 15. hodině a můžete vyhrát třeba rodinný vstupný na letecký den v Chebu.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nákupy školních a výtvarných potřeb jsou v plném proudu. Navzdory slevám musí rodiče sáhnout hluboko do kapsy. Zhruba 40% domácností odhaduje školní výdaje na více než 3000 korun. Oproti loňsku zdražily hlavně výtvarné potřeby, sešity a aktovky. Fakultní nemocnice by mohly společně nakupovat drahé zdravotnické přístroje. Získaly by lepší ceny. Po schůzce s premiérem a řediteli nemocnic to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Jeho rezort má teď lepší představu o tom, jaké stroje bude nutné v dalších letech pořídit. Nákupy bude koordinovat. Příprava dálnice D35 Českým rájem je opět na začátku. Ředitelství silnic a dálnic musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí v cenném území. Původně měla stavba začít v roce 2029, teď se posouvá o 7 let. Generální ředitel společnosti Radek Mátl.
4: Dříve než v roce 2029 my se nedostaneme k tomu, abychom byli zhruba o variantě. To znamená, teďka nás čeká fakt 2,5 roku proces nový EIA, posuzování, výběr varianty, pak teprve projektování, výkupy pozemků. Takže za mě 2033 je velmi optimistický termín, já si myslím, že to bude ještě později.
3: O silnici 1/35, která zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje už čtvrt století. České volejbalistky v Brně odehrají čtvrtý zápas a základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají aktuálně o 2 body méně. Češky jsou druhé za srbskými favoritkami.
5: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
3: Teplejší noc s velkou oblačností, místy déšť, zejména v Čechách, na jihu a jihozápadě může být kráno polojasno. Nejnižší teploty 15 až 11, zítra dopoledne pod mrakem, občasný déšť nebo přehánky, no a během odpoledne a večera pak čekáme ubývání mraků. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu do 25.
6: Krásný večer, je tady 6. hodina, s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě startuje Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Doufám, že jste ready, protože budeme startovat s naprostou ikonou popu. Tohle

prostě Metallica, The Unforgiven, posloucháte Hit Radio. Přeju vám krásný večer a možná si ho uděláte ještě krásnější, protože moc hezký číslo tady máme. Prosím vás, víno v Evropě pijeme už 6000 let. 6000 let, to je neuvěřitelný. Jeden z nejlepších vynálezů lidstva je náš blízký přítel, díl než třeba bronz a železo. To je jako fantastický. Není náhodou podle mě, že v podstatě až v té době se celá lidská civilizace pohnula pořádně kupředu, jo, protože pojďme si říct, po pár skleničkách vína máme prostě takový iniciativní nápady a jsme takový aktivnější. Tak na to prosím myslete, hlavně to nepřehnat, jo? Ale těch 6000 let to by se mělo oslavit. Minimálně těmi nejlepšími hity Sandra a

0: Prince a Mamma Mia. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásný úterní večer, díky, že jste si nás vybrali jako svoje parťáky. Spolu si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a už za chvilku, třeba Vangelis, taky Moloko, nebo... Bryan Adams a jeho Summer of 69. Tak nikam nechoďte.
1: Tvůj Apple svět v Plzni přechází na vyšší level. Prodej na iWant v OC Olympia se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čeká tě úplně nový zážitek, bohatý program a speciální slevy až 20%. Kompletní nabídku odhalíme už tuto sobotu. Slavnostní otevření startuje 5. září v 10 hodin v plzeňské Olympii. iWant, to chceš.
2: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka CZ.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

The time is now. Posloucháte Hit Radio. Na velice zajímavý číslo tady mám. Prosím vás, už údajně víme, kolik ročně umíme ušetřit. Jo. Každý Čech prý ušetří ročně 43 tisíc korun. V průměru teda, jo, v průměru, prosím vás. Největší motivací pro nás údajně je doba důchodu, samozřejmě pač nevíme, jak bude vypadat důchod, jestli se ho dožijeme vůbec, jo, nebo tak. 43 tisíc. Já mám takový pocit, že někdo spoří za mě. Prosím vás, jestli spoříte za mě, tak to dělejte hodně poctivě, jo. Já se potom ozvu, až přijde ten čas. No, tak vy, co vám to opravdu jde, gratuluju, užívejte si to za nás všechny ostatní. Já posílám další hity Žentu a Proklínám. Jdem na to.

0: Life is life, Opus s námi na Hitrádiu. Přeju krásný, pozitivní, ideálně usměvavý úterní večer. Spolu cestujeme časem pomocí těch nejlepších hitů z 80., 90. a milénia. No a už za chvilku třeba tenhle fantastický song. Ten její hlas, to není možný. Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Už za malou chvilku.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hitrádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem Ivana Záškodová, ředitelka obchodu a marketingu porcelánky G. Benedikt. Jak poznáme, že je porcelán opravdu kvalitní? V čem je ten náš karlovarský tak výjimečný? A proč je i v dnešní době ručně a ne strojově malovaný? To všechno a mnohem víc uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+. Hit Radio.
3: Co to zas popájsku je za pikle?
4: Pikle? Ale ne, pikl.
3: Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
1: Prázdniny to balí, ale léto ještě zdaleka ne. Nechte přípravy na pondělí. Je tady

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-N-CZ.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
3: Pyžamko s jednorožcema.
2: Máme.
3: Bundu a sovčelky s kočičkama.
2: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
3: Tepláčky, tyhle mám děravý.
2: Máme tyhle s dvojitými koleny.
3: A hlavně méně.
2: Neboj, máš ho už v batůšku.
3: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
2: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Krásný večer, 7:00 je tu. Doufám, že máte krásný úterý. Další hity k tomu teď Ice MC.
7: Hit Radio. Step on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

Erasure, A Little Respect, posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem a krásnou oslavu rajčat přeju. Ano, ve španělském Buñolu, prosím vás, probíhá tradiční La Tomatina, festival, při kterém po sobě lidi hromadně házejí rajčaty. Mám pár kamarádů, co tak strašně nesnášejí rajčata v jídle, že by tenhle festival naprosto zbožňovali. Původně to začalo v roce 1945 mezi mladými lidmi, nastala se z toho tradice, takže do ulic se dneska navezou desítky tun rajčat a tak do hodinky je tam totální rajská bitva. Jako trošku plejtvání, ale víme, že rajčat bývá strašně moc a už to pak nikdo nechce, to už je jak cuketa trochu. Tak si jenom říkám, jak by to vypadalo v Česku? Jako s čím bychom házeli my? Cuketama by to podle mě bolelo, to není dobrá volba. Tak leda třeba bramborovým salátem, no. Akorát do druhé ruky bychom potřebovali řízek, aby to mělo trochu balans. No Name a Věčnost právě teď do uší.

0: s Hitrádiem, tohle je Cyndi Lauper a That's What I Think. Krásný úterní večer přeju vám všem, co jste s námi. My si spolu dáváme takovou cestu časem, že jo, to je jasný prostě. Za těma nejlepšíma songama z 80., 90. a milénia. A to je prostě samý poklad, jo. Za chvilku třeba Everything But The Girl, také Scorpions a Wind of Change. Nádherná věc. No a taky tohle. A Dexys Midnight Runners už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
6: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
5: Děláme do letadel CZ.
6: Děláme do letadel CZ.
7: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
10: firma na zážitky
9: CZ.
11: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
12: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

Scorpions a Wind of Change na Hit Radio. Přeju krásný večer. A prosím vás, můžete mi říct, co mají ty želvy za problém? Želva. Kliďas, že jo, pomalu chodí, jo, pohoda, domeček si musí nosit sebou, jak je lína. No hele, vůbec ne, tak my jsme tady v Česku jenom za poslední, podle mě, 14 dní řešili dva útěky želv, jo. A teď si představte, že jedna želva, Molly se jmenuje, je to africká želva, žije v Kanadě, jako domácí mazlíček. No a ta se na konci července taky vydala do světa, jo. Samozřejmě začalo být divný, když návštěvníci místní přírodní rezervace hlásili výskyt africké želvy, pač ta se tam prostě normálně vůbec nevyskytuje. No a tak se po 14 dnech podařilo tuhle bláznivou želvu vystopovat a vrátit ji majitelům. Ona za ty dva týdny ušla 20 kiláků. To je jako na želvu s těma pidi nožičkama. Vůbec není málo. Já se trošku bojím, jestli teď želvy neplánujou nějaký ďábelský plán, protože jako opravdu začínají utíkat. Tak prosím vás, jestli máte doma želvu, koukněte na ní. Jestli ta malá potvora náhodou nespřádá ďábelský plán, jo? A když tak, ať vám práskne i svoje komplice. Paolo, ať

0: Heart a Fergal Sharky, posloucháte Hit Radio. Krásný večer s Hit Radiem Classic, to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No čekají nás třeba Tears for Fears, taky Annie Lennox. A k lepšímu úterý, taky Reddy Kirken.
1: Dokud jsem nepoznal, je to trest, či velmi vzácný.
0: Ty jsou prostě skvělý vždycky. Song poslední dobou už za chvilku do uší.
2: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň, Slovany. Top papírnictví CZ.
1: Komín, kamna, kotel.
2: A kdo to všechno zařídí?
1: Klid, Vacovský Group v Klatovech se postará o všechno.
2: S našimi partnery zajistíme na klíč zaměření, výpočet, projekt, montáž i závěrečnou revizi.
1: Pro zákazníky z celého plzeňského kraje.
2: Vacovský Group. Teplo začíná u správného řešení.
1: Více na vacovsky.cz.
3: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
4: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. terasyplzeň.cz.
5: Hezký večer, 8 hodin s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě dál to nejlepší z 80., 90. a milénia.

Collins dohrává v éteru Hit Rádia a krásný večer všem. Tam máme chvíli po 8 hodině. Před chvílí zapadlo slunce, dneska ve 20.01. A mám pro vás smutnou zprávu. Ano, to je letos naposledy, co slunce zapadlo po 8 hodině. Je to strašný, ale je to tak, dámy a pánové. Od zítřka už to začne před 8, jo? A v podstatě do tohohle stavu se dostaneme opravdu až příští rok. No, tak doufám, že jste připravený na dlouhý, temný večery při svíčkách, nějakých hezkých filmech samozřejmě. Ona je to romantika, ale přece jenom ráno za tmy, večer za tmy, už je to tu zas. No tak snad to vydržíme. Superman Lovers nám to určitě o něco zpříjemní.

0: Just a Girl právě teď v éteru Hit Rádia. Hezký večer. Přeju krásné úterý, za týden touhle dobou už budou vaše děti zjišťovat, co vám zapomněli oznámit, že si mají přinést. Ale hele, žádný stres, jo, to nemá smysl. Stres to akorát celý zhorší. Nádech, výdech, první týden bývá vždycky náročný, no pak už do toho zase vklouznete a budete dobrý. Přísahám, fakt. No a co můžu slíbit stoprocentně, to jsou další hity. Za chvilku Shania Twain, Europe nebo...
1: Jednou ráno přišel vítr.
0: Nebo buty jednou ráno, tak buďte s námi.
2: Milí Klatováci, nové obchodní centrum Interkora Park Plzeňská má pro vás další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé maso a uzeniny vám nabídne řeznictví Cloud. A že malé ceny umí dělat velké úsměvy, se přesvědčíte v actionu.
3: Interkora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Interkora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autovolv. Autorizovaný partner Volvo. Autovolv.cz.

Tony Buty a Jednou ráno v éteru Hit Rádia. Krásný večer. No, prosím vás, pokud se vám nic moc nechce, jo, tak v pohodě. Nemusíte, ale tady takový kousek motivace. Prosím vás, přesně dneska, ale v roce 1875 Matthew Webb přeplaval jako první člověk Lamanšský průliv. No, trvalo mu to krásných 22 hodin. To je šílený. Představte si, že plavete 22 hodin v kuse. Mně stačí, když občas zapomenu si udělat při plavání pauzu a plavu třeba 8 minut v kuse a pak mám pocit, když vylezu ven, že na mě nefunguje gravitace, nebo teda, že funguje příliš mnoho. Tak prosím vás, asi nemusíte plavat nutně 22 hodin v kuse, ale třeba vás to namotivuje si dojít aspoň na chvíli zaplavat. Jo, pak si dáte hranolky, langoše a všechno bude fajn. Prostě ten balanc, to je naprostý základ života. Další hity k tomu právě teď na

0: Trocha Itálie, takhle na večer Richie Poverdy, Made in Italy v éteru Hit Radio. Přeju vám krásný úterý, díky, že jste si nás vybrali jako svoje společníky k večeru. Já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si hezký zbytek večera. Spolu se slyšíme opět zítra ve 12 u srdcovek. Rozhodně stojí za to si to poslechnout, bude to opět nabitý. Budu se těšit, mějte se krásně a za chvilku třeba tohle. Janet Jackson, Together Again, taky Aha nebo Bahamen. Tak se mějte hezky, ahoj.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz

0: Muži. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Autohornát, váš největší specialista na užitkové vozy Renault na Českém západě. Autohornát, prodej užitkových vozů Renault v Plzni Bolevci.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.

United Networks, rychlý internet, chytrá televize, jedno jméno, United Networks. U-n.cz

Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů.

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
3: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
2: Děláme do letadel CZ.
3: Děláme do letadel CZ.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Nezapomeňte, že třetinu života strávíte v posteli. Postele Losina.cz.
7: Komín, kamna, kotel.
8: A kdo to všechno zařídí?
7: Klid, Vacovský grup v Klatovech se postará o všechno.
8: S našimi partnery zajistíme na klíč zaměření, výpočet, projekt, montáž i závěrečnou revizi.
7: Pro zákazníky z celého Plzeňského kraje.
8: Vacovský Group. Teplo začíná u správného řešení.
7: Více na vacovsky.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Rádio.

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
3: Dobrá práce a skvělý tým?
4: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
3: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
4: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
3: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
4: Těšíme se na vás.
5: Komín, kamna, kotel.
6: A kdo to všechno zařídí?
5: Klid, Vacovský grup v Klatovech se postará o všechno.
6: S našimi partnery zajistíme na klíč zaměření, výpočet, projekt, montáž i závěrečnou revizi.
5: Pro zákazníky z celého Plzeňského kraje.
6: Vacovský grup. Teplo začíná u správného řešení.
5: Více na vacovsky.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz

0: Hit Radio FM Plus.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
0: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu. Hit
3: Radio. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.